0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Poslechněte, vy jste šťastný člověk, ale já se vás chtěl vlastně zeptat, jak to děláte, víte?
2: No.
1: Tedy jak sázíte?
2: Aha.
1: Jistě máte na to svou určitou metodu,
2: ne? No to dá rozum, metodu, to mám samozřejmě. To víte, bez metody, kam bychom dneska došli, že ano? Nebo zítra, že ano?
1: Helejte, já slyšel, že na to jdete podle toho, co se vám zdálo. Je jo. To pravda?
2: Jo, ale musí se opatrně, víte?
1: Jo, jo.
2: Tak jako, helejte, tudle se mi zdálo, že mám větší srážky, jo?
1: Jo.
2: Srážky, jo?
1: Ano, ano.
2: Tak jsem sadil horskou službu.
1: Jo?
2: No jo, ale nevyšla, poněvadž se ukázalo, že s těma srážkama se mi to nezdálo, nýbrž, že je to pravda.
1: Podívejme, no a jak to děláte jinak podle snu?
2: No tak koukněte. Posaďte se u nás.
1: Přijměte
2: místo.
1: Tak
2: koukněte. Tak když se vám třeba zdá, že chodíte po sídlišti, jo?
1: Jo, jo, jo.
2: Tak to je 2,40.
1: Aha.
2: Turistika.
1: Aha.
2: Nebo 4,30. To jsou skoky do vody.
1: Aha. Já si to, když dovolíte, poznamenám, jo?
2: Prosím.
1: Tak podívejte. Mně se třeba zdálo, že podávám zlepšovací návrh.
2: Aha. Tak to je česká házena.
1: Čili 400, jo? No. Fajn. Nebo mám jít na schůzi.
2: Tak to je spirální.
1: Stojím frontu na brambory.
2: Košíková.
1: Kluk dostal 5 z počtu.
2: To je základní tělesná výchova. A nebo helejte, zdá se vám voženě a odchýní, jo?
1: Jo, jo, jo, jo.
2: Tak to jsou saně.
1: Podívejte se,
2: no.
1: Mojí ženě se tuhle zdálo, že jí ve frontě na kyselý zelí předběhla paní Roubičková.
2: Aha, tak to je 11. Judo. Ovšem pozor, kyselý zelí může taky znamenat běh na krátké vzdálenosti.
1: A jo, jo, jo, jo. No, pohlejte.
2: A nahledím.
1: No, dáme. Nebo co když se mi zdá, že mám v prodejně kontrolu?
2: Aha, tak to je plachtění.
1: No.
2: A když vám na něco přijdou, parašutismus.
1: Helejte, a co gorotky? Co se vám musí zdát na gorotky?
2: Jo, tak to se mi nezdá nic, protože dneška nevím, co to je.
1: No to je ohromná metoda. Tak takhle byste vyhrál. Teď 40 000.
2: Ježišmarja, jaké 40 000, pane? To jsem se přeslech. Já vyhrál 40 korun.
1: Co?
2: No.
1: 40 korun?
2: No jo.
1: No proto. A já jsem hned ženě říkal, že omdlela zbytečně. Tak jenom 40 korun?
2: No pravda.
1: Sakra. Ale metodu máte na 40 000, tedy nejmíň.
2: No jo, to víte, malý český poměry. V životě jsem nic nevyhrál, ale hlavně, že na to mám přesnou metodu.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Některé atrakce, jimiž nás příroda zahrnuje, můžeme klidně postrádat. Mám na mysli zemětřesení, tornádo, kobylky, dobytčí mor, požár pampy, fata morgánu, jezinky, senou rýmu a daně. Na druhé straně jsou však v přírodě živly i nebezpečné, které nemůžeme opomíjet a podcenit. Na prvém místě je to voda. Možná, že někteří jste ohrnuli nos, ale musíte si uvědomit, že voda je i v rumu. Už z toho důvodu je zapotřebí vycházet s tímto zajímavým živlem v dobrém. Jsou odvážlivci, kteří si s vodou přímo tykají. Ráno a večer si v ní míjí tvář, zprosťáci pak i celé tělo a zuby. V naší rodině, musím to přiznat, jsme neměli vodu příliš v lásce. Ne, že bychom nepili rum. To ano. V tomto směru nemohu rodinu pomlouvat. Vždyť už při snídani rozdával otec decky pro zahřátí a sám se pak zahříval celý den, ale mám na mysli tu vodu, jak ji znáte vy. Tu původní vodu, pramenitou. Tak tu nám dokonce doma dlouho rodiče zatajovali. Dnes s odstupem času s úsměvem vzpomínám, jak u nás probíhala sobotní koupel. Probíhala-li vůbec. Maminka napustila vanu světlým pivem. A když nás všechny spláchla, pozval otec sousedy na černou flekovskou 13. S vodou nás děti seznámila podrobně teprve škola. Nejprve se učitelce zdálo podivné, že si o přestávce myjeme ruce v lahvové plzni. A když jsme pak na vycházce při dešti zděšeně volali síra, síra a hledali úkryty v průjezdech, začala se o nás zajímat. Po dlouhém vyptávání navštívila náš byt a za zavřenými dveřmi cosi křičela na tatínka. Obsah jejich rozhovoru nám zůstal utajen, ale výsledky tu byly. Sobotní pivní seance s přáteli otec zrušil a po okolí se rozkřiklo, že jsme schudli. A tak jsme se po návštěvě paní učitelky poprvé koupali ve vodě. Byl to hezký pocit, i když už nebylo tolik příjemné usrknout ze sprchy a pěna se musela tvořit uměle za pomoci saponátových přípravků. Za to tělo nebylo po umytí tolik lepkavé, nehledě k tomu, že nás méně vyhledávali mouchy a vosy. A potom to léto. Teď, když už jsme skoro na 100% věděli, že v řece není síra, ale voda, nebáli jsme se vmísit mezi děti na břehu a osvěžit se jako ostatní. Bylo to mnohem krásnější dovádět ve vlnách, než když nás otec v parnu poléval na balkóně chlazenou gamzou. Na to se těšil jedině jeho přítel Notorik, který hned po osvěžení stáhl jazykem náš balkón z nejhorších. Jenom nás mrzelo, že neumíme plavat. To víte, tempa chtějí prostor a i když pivo dobře tělo nadnáší, ve vaně je těsno. Proto jsme uvítali akci Každý občan plavcem, která se rozběhla na našem obvodě na plné obrátky. Výcvik nás mladších dorostenců měl na starost důchodce Vlček, bývalý plavecký rekordman, který v roce 1916 zvítězil v mimořádném vytrvaleckém závodě čubou do Hamburgu.
0: Rádio Jihlava 101.

ptačího krýla. Někdo má pletky rád, já radši sklenici vína. Řízeň je veliká, život mi utíká, nechte mě příjemně snít. Ve stínu patvíky poslouchat slavíky, zpívat si s nima

0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.
1: Už jako malá holka jsem vždycky velký oči měla.

0: na čase být.
1: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
2: Ovšem, já se musím vrátit zpátky do Brna, ještě než se k těm zájezdům dostanu podrobněji, protože tenkrát tady v Brně probíhala taková soutěž a jmenovala se Hledáme zpěváka pro Brno. Před tehdy populární skupinou Syncopy 61 defilovala celá řada nezajímavých interpretů a pomalu se chystalo, že to skončí fiaskem, když na pódiu se objevil asi 150-kilový barokní anděl, který měl nakadeřené blonďaté vlasy, postavil se před mikrofon a řekl: dobrý večer, a jsem Ruda Kovanda a zacpívám vám písničku Juice Blues. Bez nějakého varování rovnou spustil. Včera jsem si koupil juice, oh jen. Má matka mě sebou dala 5 korun, oh jen. A jsem měl žízen, jak jsem koupil juice, oh jen. A já jsem chtěl si koupit ještě, ale už jsem neměl žádný peníze, jak jsem si už nebyl žádný juice koupit, oh jen. A tak jsem šel domů, oh jen, protože už jsem neměl žádný peníze, tak jsem si ten juice žádný už nekoupil, oh jen. No, to bylo zděšení. Všudy přítomný Franta Kocourek povstal a řekl: to je on, to je zpěvák pro Brno. A tak se Ruda, i když neoficiálním, stal morálním vítězem celé této ankety a jeho hvězda začala brzo stoupat z hůru, protože Franta se stal jeho generálním manažerem, vytvořila se dokonce kvůli Rudovi nová skupina, jež nesla název Los Brňos, doprovázela ho na jeho zájezdech a Ruda se stával populárnějším a populárnějším. Stal se dokonce tak populárním, že, a to možná mnozí z vás nevíte, vyhrál anketu Zlatý slavík. To tenkrát Franta vymyslel naprosto geniálně, protože jsme věděli, že ten Zlatý slavík, to je taková pofiderní anketa, kde si interpreti vlastně kupují své hlasy a posílají si to do Smeny, Mladé fronty a do Mladého světa a stávají se tak ještě populárnějšími, než ve skutečnosti doopravdy byli. No a tohleto jsme my chtěli vlastně odhalit, dešifrovat, a tak jsme přemluvili střední školy, průmyslové školy, zdravotnické školy, vyšší školy, vysoké školy, a to nejenom v Brně, ale i okolí a dokonce i v celé republice, aby posílali své hlasy na jméno Kovanda. No a tak se stalo, že do Mladého světa chodili hlasy převážně s tímto jménem a oni už z toho byli dost na palici, musím říct, protože tam jim to pořád lezlo z počítače a četli si pořád Kovanda, Kovanda, a nebýt toho, že tam přišel jeden nejmenovaný zpěvák z Brna a oni se ho zeptali: prosím tě, řekni nám, kdo to je Kovanda? Nejvíc toho chodí z Brna. A on řekl: to je jeden debil z Brna. Nebýt tohodle, tak v ten moment za 5 dnů Kovanda vystoupil na pódium a byl vyhlášen Zlatým slavíkem. Ale to bylo samozřejmě v té chvíli, kdy se to odhalilo, nepodstatné. Ovšem pro nás se stejně tak, jako v anketě Hledáme zpěváka pro Brno, stál Kovanda morálním vítězem a díky Frantovi Kocourkovi jsme to pravidelně slavili vždycky na akci, která se jmenovala Tekutý kapřík, kterou zase Franta vymyslel, odehrávala se na Štědrý den a spočívala v tom, že tátové od rodin vždycky ráno vyšli koupit stromeček a rybu a už se nikdy nevrátili domů. Tak na této akci jsme vždycky Kovandu dekorovali vavřínovým věncem a jmenovali ho Zlatým slavíkem a napsali Karlovi výhružný dopis.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Hlava. Nechte se bavit.
1: Tady tohle, to je Nová Příbram. O kousek dál je Stará Příbram a tam je hotel Horymír. A tam já jsem před 13 lety propil sako a pověst. My jsme tu totiž točili film Práče, který si dovolím nepochybovat, že všichni dobře znáte. Je to film o takovém malém prádelníčkovi a o 6 štátskriplech, nevím, proč se jim tak říká, kteří prostě ho dostanou skoro ke sklonku války k vychování. My jsme točili některé scény tady poblíž Příbramy a tu hlavní, o které chci vyprávět, v takovém údolí, byl to, myslím, vojenský prostor, jmenovala se to údolíčko Jordán. Ta scéna byl to asi obraz 66. byla

0: napsána takto. Prádelníci, abych tedy ještě vysvětlil, co to je. To jsou ti, co mají, dejme tomu, plochý nohy a tak by to plácalo, že by se prozradili nepříteli. Tak nejdou v první línii, jdou vzadu a za to, že kamarádi střílej, tak oni jim perou podvlíkačky, košilky a takovýhle prostě ty věci, bez kterých se pořádnej mužskej neobejde. Když říkám podvlíkačky, myslím, je grhózny. No tak my jsme šli a dostali jsme toho chlapečka, který ho někde osvobodili v nějakým koncentráku. On mluvil česky, tak ho dali k Čechům a protože v těch prvních liních neměli čas se zabývat tím chlapcem, tak ho dali těm prádelníčkům, tedy nám, aby mu byli do konce války matkou i otcem. Zatímco my jsme měli války až po krk, tak ten chlapec kde co viděl, to se mu líbilo, pořád by chtěl býval střílet, dával si plynovou masku, sám si dělal plyny, sám se otravoval. Potom zase křísil. A jednou si tak vyšel někam do lesa, kousek od té divizní prádelny. My jsme právě stali u takového nějakého srubu, u kterého jsme měli ty necky, rozumíte dobře, necky. A tam jsme prali to prádlo. On v tom lese najednou kouká a tam jde nějaká zbloudilá slovenská holčička s krávou. Ona pořád naozaj. Kráva vůbec nemluvila. No tak je zatknul a myslel si, přivedu, pochválej mě, mám dva diverzanty. A tak je vede a jak tu krávu pořád tak pocukává za provaz, který má ta kráva kolem krku, kráva se splaší a tady už je to popsáno v tom 660. obraze. Prádelníci najednou nechají prádla a koukají. Od lesíčku ze zhora z kopečka běží polospašená kráva, na krku má provaz, na kterém visí ten malý prádelníček. Prádelníci se smějí, až se za břicha popadají, ale když vidí, že je to vážné, berou nohy na ramena, zůstává tam jenom jeden, ten tu krávu zastaví a říká tomu malému prádelníčkovi, kde pak ulovil toho bizona, ty divoku. Já vám zaplať pámu, kdo to bude tohleto hrát, s krávama se ohromně hraje, to se domluvíte, krávo, ty přijdeš zleva, já zprava. Tady. A to já jsem ještě netušil, že tahle ta scéna připadne na mě. Takže jsem klidně stál v tom údolíčku, koukal jsem se, říkám si, je to pěkně vybraný, je to taková slepá ulička, kde ten, kdo tak bude zastavovat tu krávu, může vydechnout naposled. Protože tady byla zadní stěna srubu z takovýchhle klád, vlevo jedno poschodový kurníky, tam byl nějaký fajnový chata, že to měl do prvního poschodí vyhnaný, tu drůbežárnu. Vpravo plot z takovýchhle fošen a mezi tím škvírky, že by ani ustrašená myš neproběhla. Vojáci to pochopili, v tom přišel režisér Kachyně a povídá, tak hele, tamhle právě přichází pan Znamínko, my koukli tam takovejhle řeznické vazba Znamínko a pan, my takovýhle mateřský Znamínko, tak furt na tu stranu přepadávám. A ved krávu, ne normální krávu, ta kráva byla skoro jako bejk, taková macatá, nadělaná, pěkně oni ji pečovali, že ano. A povídá, my tu krávu tamhle s panem Znamínkem vyvedeme na ten kopeček, tam bude stát taky kamera, tam přivážeme toho malého koblíce, ten hrál práče, k té krávě, trošku ji rozvsteklíme, ona se rozběhne tady sem do této uličky, vy se budete smát, až se budete za břicha popadat, a když uvidíte, že to je vážný, jak je to tam napsaný, vezmete nohy na ramena a utečete, jenom menší tady zůstane, zastaví tu krávu a šli ode mě pryč. Já špatně slyším. Pane režisére, co jste to říkal, že já tady zůstanu a co s tou krávou? On pá, zastavíš a pak řekneš to s tím bizonem. Já vám to slyšel, já jsem v životě nezastavoval krávu. Jak bych to udělal? Ta kráva, to je nějaká hmota. Když to bude řídit, tak říkáte, že to rozvzteklíte. Já to i přece, on pá, četří scénář, já pám pečlivě. Mám ho i počkatanej barevnýma tuškama. Ale tohle to, že s tou krávou ausgerechnet já, a on povídá, čet si scénář, zaplacení to dostaneš, tak ji budeš zastavovat. Já povídám, ale kde jsem si to mohl naskoušet? Já jsem ze zelinářství, my měli spoustu takovýhle okurek, ale krávy žádný. Já sice znám z fyziky zákon o neprostupnosti hmot, ale tam nikde není řečeno, že by mě neprolil troch. Podívejte se, já to nebudu dělat, dokud mě to někdo neukáže. Co by ze mě tady zbylo na této stěně, takový malý mastný flek a z ty krávy trocha hovězího promisí roty. Mám 7 dětí, jak dlouho s tou krávou vydržej. Kapám, skutečně já to... Kachyňa už to nebral v potaz a povídat se takový náš vtipálek, on vždycky tohleto, tamhleto, ale potom nakonec, já pám, nakonec vůbec nic. Ale oni ode mě odcházeli, tak on se ještě zastavil a povídá, pane Znamínko, vysvětlete mu, jak se zastavuje splašená kráva. Ten Znamínko se na mě tak pohradavě podíval a povídá, no mladý, podívejte se, když se splaší kráva, já pám, to je horší než kuň, on pá, to máte pravdu. tak je nejlíp koukat jí upřeně do očí. Já vám to víte, že jo? Ta kráva má oči po stranách. To bych musel mít ještě asistenta na dva upřený pohledy. A nebo tu krávu obíhat. A kolikrát bych jí oběh, když by mě narazila na tuhle tu stěnu, bo já to neplatí a vopá, nechte mě mladej domluvit. Jednak jsem starší a potom, podívejte se, je pravda. Máme zkušenosti, někdy ta kráva nereaguje a pán, no to by bylo právě dneska asi. Vopá, v tom případě jí bereme za rohy a skroutíme jí hlavu některý z předních nohou. Já byl tenkrát takovej štíhlounkej, takovej holkama vyhledávaný. Já povídám, s touhle postavičkou já můžu kroutit krávy. To můžete vy, který máte svaly z ocele. A ještě takovýhle jméno. No, já nemůžu jít takovýhle, ale oni už zase odcházeli a pám, já tu krávu stavět nebudu. Až to uvidím, že to skutečně jde. Nikdo mě nebral v potaz, víte? Šli na ten kopeček, tam co s tou krávou udělali, to já nevím, jestli dali velkýho lomcováka. Ta kráva se rozběhla, samozřejmě na zkoušku jí na ten krk přivázali jen takovej pytel, o to lehčej ta kráva běžela. Já tam stál, vojáci daleko dřív brali nohy na ramena, já tam byl sám, jen tam zezadu se vozíval asi z pěti hrdel, koukej jí do očí, nejhorší tohle, já jsem si zaspal uši, jen jsem koukal, jak to hovado se ke mně řídí, a když byl tak asi na 10 metrů, já to nevydržel s nervama, hup, a už jsem byl v tom kurníku. V prvním poschodí, to jako v divadle, kráva téměř zabodnutá do srubu. Oni na mě křičeli, já na ně taky a pám, já nevím, jak to vypadá tamhle z toho kopečka, ale odtud je to hrozný. To je tak na široký film, ale hodně široký, abych mohl utíct do té kantny nebo té kantny, ale tady já stát nebudu. Když viděli, že z toho kurníku mě nikdo nedostane, i za cenu, že se vzdám honoráře, tak ten kachyňa se takhle rozhlídl a protože nejvíc na mě křičel do očí a za rohy, takový bledoučkej asistent Toms, tak povídá, Toms, jděte mu to ukázat. Ten zbled ještě víc. A povídá, ale pane režisére, já přece, on povídá, co přece, on pá, já jsem tady přece od toho, abych řídil druhý plán, jako to, co je v dálce, víte tohle, aby slunce správně zašlo, mraky přešly a to. On pá, tak vás povyšuju na první plán, běžte mu to ukázat. A ten Tom zbledej šel k tomu srubu a povídá, dobře, kvůli tomuhle, já jsem studoval vysokou školu, abych tady teď stavil krávy. Maminka furt povídá, půjdeš k filmu, je to fajnový zaměstnání a ty co mě tady... Já pám, ale radit jste uměl, víte? On pá, já jsem nevěděl, já jsem taky nevěděl. Jen se hezky postavte, hlavně koukejte jí do očí, ale to už ta kráva běžela. Já pám, koukáte jí do očí, on pá, mě se udělal stačenej zákal. Pane menšíku, nemáte pocit, že prší? Já pám, ne, on pá, tak sám vlhnu. Tráva to rvala, prostě tráva lítala. Povídá, prosím vás, já mám na to, a pán, dejte mi ruku, hup, a už jsme byli dva v kurníku. Pompa, tady je to prýma. A koukám, je tady plno vajec. Já pán, to je ze mě strachem. Kachyňa povídá, no tohle je neuvěřitelný. Kráva je bezvadná, herce mám v kurníku, co mám dělat? On pá, představte si, pane znamínko, že s touhletou sebrankou mám zítra osvobozovat dukelský průsmík. No, teď každá rada byla drahá, teď už nikdo neradil, každý tam stál jako, že myslí právě na nějaký vzdálený příbuzný, aby si ho nikdo nevšiml. Tři utekli, že se přejedli třešní, předstírali. A ten kachyňa povídá, podívejte se. My nemůžeme riskovat, že se to ještě jednou nepodaří, protože sluníčko nám utíká, pane znamínko, my to uděláme jinak. Z ty dálky se stejně nepozná, kdo tu krávu zastavuje. Najednou viděl, že to nepozná. Já už mohl být třikrát probodený. Menší vám tamhle hodí ten svůj mundur, vy si ho oblíknete, zastavíte nám krávu, pak uděláme střih, menší se zase převlíkne a řekne to s tím bizonem. Já jsem ochotně házel už do dálky prostě sako, čepici, všecko, ty sunky. Ten se na mě díval velice opovržlivě, oblíkal to malý sáčko, švy na něm praskali a teď tam stál zapikolovaný, tím myslím zabodnutej v zemi jako skála. Hra svalů, slunce se odráželo v týho bejčí ší. A já jen tak špitnul, povídám, hlavně koukat do očí. O, nechte si to, mladý, nechte si to. Já už tam měl tři krávy a pám, hlavně si jste je zastavil, jestli ještě neběhají někde. A to už ta kráva z toho kopečku běžela, to už ji vůbec nemuseli rozteplovávat, to už museli chlácholit. Ty krávě, když slibovali, že se umírní, že pojede na mamaj. A víte, co to je pro krávu mamaj, že ano? Ta kráva taková krotká, ale stejně od nás to vypadalo, že to není kráva, ale nukleární hovado. To vám na tu tresku jsme neviděli, ale něco strašného se řítilo. On tam tak stál, koukal, oči k nebi, dolů to, já pám, a v nejhorším případě jí skuďte, ale to už ten kurník pod náma třema tu tíhu neudržel. A my jsme se odstli všichni v prasečím chlívku dole. Řeznický asistent Tomsa i já. Co měl ten režisér Kachyňa dělat? Stál tam takhle a povídá, no to je neuvěřitelné. No tak snad natočíme jiný film. O slepicích nebo o šnecích. S tou krávou jsme teda definitivně nepochodili. A ťapá k němu přišel a povídá, sudruh režisér, to byl slovenský herec. A čo to nakrútit obráteně? On ten Kachyňa je bedna jinak, ale protože byl v takovýhle nouzi, tak na to skočil a povídá Martinku, a jak obráceně? A on povídá, však rozdíl očte menšíka, ať ho zastavuje ta kráva.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Rádio.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Já jsem strýček Jonáš Ameriky. Tady máš dolar, jdi mě oznámit a kup si za to nějaký pozemky.
2: Vypravuj mi něco o té Americe.
1: Jo, v Americe. Tak v Americe tam mají domy po schodí nahoru a to samé mají do země. Já jsem ku příkladu chtěl 14 poschodí, ale mě to nepovolili, jak si kvůli základům, páč kdyby jsme bývali kopali základy, tak jsme se dostali do toho, do Japonska. Co je zajímavé, že mám domovníka Japonce, poněvadž on to má ze spoda domů blíž.
2: A co dělá bratranec?
1: Bratranec? Tak ten umřel. Ten umřel, měl strašlivou smrt, on se utopil v mlíce. On měl velký kravinec, tam měl hodně krávy a tak a svažovali mlíko v takovým velikým kotli obrovským. On tam šel na kontrolu, uklouz, spadl do mlíka, utopil se a našli ho třetí den v jedné kavárně v kafi jako škraloup.
2: Chudák jeho žena, to muselo ale sebrat, co dělá.
1: Ta taky umřela. Ta se upidlovala. Upidlovala se to říká. Bratranec Anton jí koupil prádelnu a ona chtěla hodně dělat jaksi. Dělala i mrvére, teda i v noci. Pidlovala taky přes čas a strčila si rukce do válce, vyšla na druhou stranu, potom jako límec a teď ji tam nosí jeden na krku.
2: A co sestra?
1: To víš? Jo, ty to nevíš. Ona taky umřela. To byla ředitelka zoologické zahrady. Ona krmila krokodýla, dávala mu k jídlu. Žádlu játra, krokodil se rozumí, to je divočák, že jo, jak je, ona se ohlídla a uchousí až u holínek.
2: To jsou teda ty děti úplný siroci.
1: Jo, a to víš, že ty děti taky umřeli?
2: To teda nevím.
1: No ty vzal vítr, oni šli ráno do školy, přišel ten tlustej, hnusnej, silnej vítr a pšš, děti pryč a našli po nich jen penál.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.
1: Rádio Jihlava.
2: Já včera ještě nosil blázna šat,

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Hezký večer, vážení a milí přátelé. My to neumíme žádnou řeč, tak co bychom se jezdili strápňovat někam do ciziny. Když i v naší domovině máme to tolik krásy. V Čechách, na Moravě i nakonec i v tom odtrženém Slovensku. Můžete zažít tolik šoku, tolik příhod a tolik vlastně pořád jenom ty Náš bychom se za dobrodružstvem vláčeli někam do ciziny. Je, když si to vemte, že slovenský Tatry vám nahradí Alpy, Lipno vám nahradí Atlantik a Berunka vám nahradí Frankfurtovku. Já jsem si ku příkladu nedávno vyjel zapravu na Vltavu. No tam byla tak strašně studená voda. No já jsem z toho měl úplně šok. No vlez jsem do té studené vody jako chlap. Vylez jsem jako ženská. Úplně jako ženská. Jenom mi tady nahoře chyběly takový ty, jak ono se to slušně řekne. No takový ty pitlíky tady. No já stejně nevím, na co to ty ženský živě, že jo. Nevidí to, neslyší to. Chodit se potom nedá. A jak jsem si tady všiml, ani tleska to neumí. Kdyby v tom ty ženský mohli aspoň něco nosit, zrcátko nebo půdzenku, aby se nemuseli vláčet s kabelkou, že? No tak vám byste tam toho samozřejmě vešlo víc, že? To vám nikdo nebere. Ale abych se vrátil k studený Vltavě. No. Vylezla jsem z té vlastně co to plácám. Ono bylo hezký sluníčko a za chvilku jsem rozmrzl. No, můžete takovýhle zážitek zažít někde v té teplém Jadranu? No těžko. A nebo jsem nedávno šel zase takhle pohaný. To byste nevěřili. Dva dny jsem šel a pořád je jenom rovina. Je jenom rovina. A až potom jsem prošel za takovým lesem, najednou koukám, kde se vzala, tu se vzala zase rovina. Pořád je jenom rovina. No a potom jsem tady u Úblanska přešel pár kopečků a narazil jsem na něco strašného. Představte si, že nějaký idiot tam vykopal a ukrutnou díru. No to byla díra jako ukrutná díra. Strašná. No to kdyby tam někdo spát, třeba nějaká stará babička. Nebo slepec třeba. Nebo se zemá. Představte si, že oni to ty díře ještě dali mé jméno. Jmenuje se to nějaká Macecha nebo Maciucha, no to tak nějak prostě, no. A vodili si k ní ještě tu turisty. No, průvodkyně se vychloubala, že už do ní skočilo D99 sebevrahu. A že teď netrpělivě čekají na toho svýho jubilanta. A když říkala jubilanta, tak významně na mě koukala se. že bych tam snad skočil já, ne, nebo co?
2: No, lebo vypadám na to, že bych skákal do nějaký djoury, ne.
1: I když na jednu stranu důvody papární bych měl. Mně se po poslední dobu vůbec nic nedaří. Moje dospělí děti mě mlátí. Moje starý rodiče mě taky ještě pořád mlátí. Mama manželka se zase mlátit nenechá. A v tom sadom masosalonu za ty peníze, co jim dávám, mě zase mlátí málo. A navíc mě babí nechce vzít do český televize jako hlasatele. No ale opravdu zážitek jsem zažil ve Vysokých Tatrách. Oni teda říkali, že tam nechodím, že bych mohl někam spadnout, já se nebojím, tak jsem tam vyvěz. A šel jsem po tom chodníčku už mezi těma skálama. A najednou vám koukám, za kamenem leží pes. A sviští. Ale jako si sirena. No a koukám za druhým kamenem druhé a taky sviští. No co oni ty Slováci už neudělají pro to, aby ty turisty dokopali do těch, ale jak se jim povedlo ty při tohleto naučit? Byla to bomba. No ale nicméně, jak popovídám, nejlepší je u nás v naší domovině. Já si třeba nejvíc zařádím na svý hroudě. Ne na svý manželce, to ne. Ne, myslím, na tý rodný hroudě, ta tady, do doma, no právě, no a o tom to je, na shledanou.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Člověče, já tady spát nemůžu, no.
2: Prosím tě, ty to vydržíš, ne? Ty.
1: Co vydržím, ty tu spím jak na hranolu.
2: No já za to nemůžu, kam jsem ho měla dát?
3: A teď jsem tam mohl klidně zůstat.
2: Já ti dám, viď, já tě budu ještě podporovat v tom, tě, aby si spal s holkou doma, to ale... víš. To určitě. Táta to už vydrží.
1: Smrdí to z nějak ze sudu, člověče. Nedejchej na mě. To je hrozný.
3: Tak nechá koňkaři.
2: Ty, kdyby si byl pořádej táta, tak mu dáš pár facek, aby nechodil takhle po tě. Oni ty jistě takhle dlouho.
1: Podívej se.
3: Já si zalezu pod kařinu a bude to vyřízený.
2: Nikam. Pamatuj si to, tohle to mi už nebudeš nikdy dělat. Takovýhle si, já jí
3: můžu za to, můžu za to.
2: Já mám potravený celý, můžeš. Pořád si pozval. Já mám potravený celý.
3: Já jsem si vůbec nepozval, ty to víš dobře, víš?
2: Ona lhát nebude,
3: ale
2: prosím
3: tě. Tak já si tam jdu lehnout, no.
2: Ne, popovaž se. Dostaneš tak, ode mě těch pár facek, ještě
1: něco udělej. Nezmete už krucifix, sakra.
3: Co já vím, co jsem dělal, nebo co jsem nedělal, herbo.
2: Jo, tak to je hezký. Tak co ty vlastně děláš tam v tom hraní?
3: No, hraju.
2: Že nevíš vůbec, co to? To si tak opilej, nebo
1: Ježiš,
2: co?
1: Ježišmarja, neštěkejte mi tady.
2: Vždyť já mu to musím říct, nemyslíš?
1: Tomu mu řekneš mu to potom. To je hrozný.
3: Tak si sem pojď lehnout, pojď si sem lehnout. Já si lehnu sem a je to vyřízený.
1: Dělej si, co chceš. Moc se nenatavuj, nebo ti vrazím. A to je lepší, tohleto.
2: Prosím tě, proč děláš takovýhle
3: blboviny? Ty žádný blboviny nedělám, ti říkám, vím, můžu za to, že jsem přijela. Můžu za to.
2: No, ona byla pozvaná o tebe, prej.
3: Asi ne.
2: A přijede si s kufrem, co
3: prosím
2: si s ním
3: měl? Prosím tě, malý, mlču.

0: jo?
1: No, to jsem zvědavá. Teď se ti leží dobře už.
2: Ježišmarja, já už skoro spím a ty zase na mě. Spí už, prosím tě.
1: No, ty myslíš, že mě to nechá klidnout, tohle z toho?
0: Nedává, jestli na tebe zprostej, já sám je na tebe zprostej.
2: Hrát nevstej facku.
1: On bude po tobě, víš? Vy nejste všichni stejný.
2: Ježíš, já se zblázním. Spěte už, probává vás, prosím.

Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Přijde blondýnka k psychiatrovi. Pane doktore, já mám komplexy. A co vás konkrétně trápí? No nemůžu uvěřit, že jsem tak hezká, jak vypadám.

0: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
1: Co třeba na delfíny?
0: Do zoo?
1: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
0: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
1: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
2: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com. Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa s kůží 100 gramů za 28,90 a plnotučné trvanlivé mléko Albert litr s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 2.9.

Rádio Jihlava 101.1 FM. Rádio Jihlava. Shine bright like a diamond.

0: Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
1: Vážně? A co umí?
0: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
1: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
2: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní plenky Huggies Extra Care velikost 3,72 kusů se slevou 25% za 459 korun. Allegro Days, jen do 20. září.
1: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Milka čokoládu z Kaufland Card Extra za 69,90, Budweiser Budvar nebo Budvar 33 za 17,90 a Senzodin nebo Parodontax z Kaufland Card Extra za 89,90 až do 15. září. Kaufland.
3: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
4: Jsou tu zprávy, vítám vás. Při průzkumu v Národním parku Šumava se našlo v bývalém vojenském prostoru Dobrá voda na Klatovsku asi 1000 tun kontaminované zeminy a 200 sudů s nebezpečnými chemikáliemi, mezi kterými jsou například dioxiny, furany, rtuť, arzen a chlorovaná rozpouštědla. Na konci září začne sanace území, která potrvá až do června 2028. Sanace bude stát asi 192 milionů korun. Území zabezpečila policie. Řekl to včera ministr životního prostředí Igor Červený.
3: Jihlava aktuálně.
4: Policisté pátrají po totožnosti muže v souvislosti s potyčkou, ke které došlo během hokejového utkání mezi Duklou Jihlava a Motorem České Budějovice. Při potyčce měli být napadeni fanoušci hostujícího týmu i členové bezpečnostní agentury. Policie případ prověřuje jako podezření z výtržnictví a žádá veřejnost o pomoc. Budapešť vyhošťuje 10 ruských diplomatů, kteří se podle maďarských úřadů podíleli na aktivitách odporujících pravidlům diplomatické práce. Na sociální síti X to oznámila maďarská ministryně zahraničí Anita Orbánová. Wimbledonská šampionka Linda Nosková do semifinále US Open nepostoupila, světové jedničce Arině Sabalenkové podlehla po bitvě 6-7, 6-3, 6-7. Naopak Kateřina Siniaková a Taylor Townsendová postoupili do semifinále 4 hry. Porazili španělsko-americký pár Bukšaová, Melicharová, Martinezová 6-4, 6-2.
3: Rádio Jihlava. 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
5: Jsme uprostřed týdne, hezké ráno, po zprávách s Katkou a nás čeká středeční ranní vysílání Rádia Jihlava. Jestli budete s námi, budeme jenom rádi, už jsme všechno připravili, ať se skvěle poslouchá. Hezký den a dobré ráno přeje Zbyněk Loucký.
3: Rádio Jihlava, 101.

0: Máme signál.
1: Víme, co se děje v Jihlavě.
2: Můžete ovlivnit budoucnost lokalit nad Plovárnou a Špitálské předměstí. Jihlava zve veřejnost na veřejná projednávání, která se uskuteční ve čtvrtek 17. září. Dvě projednávání se zaměří na lokalitu nad Plovárnou a Špitálské předměstí. Jihlava připravuje další rozvoj několika významných částí města a chce tak do debaty o jejich budoucnosti zapojit také veřejnost. Územní studie umožňuje podrobněji prověřit, jak se může konkrétní část města rozvíjet. Nejde pouze o umístění nových domů. Řeší se také doprava, veřejná prostranství, zeleň, technická infrastruktura nebo vazby na okolní čtvrti. Veřejná projednání jsou důležitá právě proto, že lidé, kteří v dané lokalitě žijí nebo se v ní pravidelně pohybují, mohou upozornit na potřeby a souvislosti, které je dobré do další práce zahrnout.

0: Kalendárium Rádia Jihlava.
1: Dnešní kalendárium a pohled zpět, rok 1786, císař Josef II. Odsouhlasil založení brněnského parku Lužánky, prvního veřejného parku v českých zemích. Věnoval na něj bývalou jezuitskou zahradu. V roce 1850 Kalifornie přistoupila ke Spojeným státům a v roce 1969 Karel Kryl odjíždí v tento den na písničkářský festival v západním Německu, kde požádal o politický azyl. A ještě rok 1975 to k Marsu odstartovala sonda Viking 2. Právě dnešní narozeniny také, rok 1828 to se narodil Lev Nikolajevič Tolstoj, spisovatel a filozof, v roce 1925 herečka operní pěvkyně Soňa Červená a v roce 1960 herec Hugh Grant. Mějte se moc hezky, pěkný den.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Přijde Martin za tatínkem a říká: tati, můžeš mě půjčit tvou fotku? Ona, co ti bude? No tak, máme zítra zeměpis a paní učitelka říkala, že máme přinést obrázek přírodní katastrofy.

0: Víme, co se děje v našem kraji.
1: Z Jihlavy putuje 50 kol na pomoc školákům v Gambii. Jihlava dlouhodobě podporuje projekt Kola pro Afriku. Do projektu Kola pro Afriku, který pomáhá dětem v Gambii, se zapojuje také město Jihlava. Z Jihlavy nyní putuje do Afriky 50 jízdních kol, dalších 40 kol odeslali dárci ze Žďáru nad Sázavou. Za 14-letou dobu existence sbírky v Česku bylo do Gambie odesláno přibližně 15 000 kol. Kola pro Afriku tímto ale nekončí. Lidé, kteří mají doma nevyužité nebo vyřazené jízdní kolo, mohou do sbírky přispět i nadále. Největší zájem o horská a trekkingová kola. Sběrné místo je v městském skladu v areálu útulku pro opuštěná zvířata v bývalých kasárnách v Pístově u Jihlavy. Kola tak dostávají druhý život a v Gambii pomáhají především školákům z vnitrozemských oblastí, kteří často překonávají do školy dlouhé vzdálenosti.
0: Hravé léto na rádiu Jihlava.

0: všechno ví, a když neví, tak si to vymyslí.
1: Milá zlatíčka, tady je otázka pro vás. Proč ženy nosí podprsenku?
2: Protože jim je potom líp, protože moc necítí ty prsa.
3: Protože se stydí nemít tu podprsenku.
4: Protože aby s tím neviděli prsa.
5: Protože kdyby měli velký límec, tak by jim vykukovali prsa.
6: Kdyby neměli podprsenku, tak by jim vylízali prsa a pak by se všichni smáli na ulici.
7: Jsem hrdina.
8: Co tady blbneš?
7: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
8: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
7: Žena211.cz.
8: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
7: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
9: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
10: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra.

0: vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Jakobs Barista zrnkovou kávu, kilo za 399,90. Klan Campbell jemnou skotskou whisky za 269,90. A Linteo toaletní papír s Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 15. září. Kaufland.
1: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
2: Slyším, Datart nákupy?
1: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev.
3: Chytré hodinky a náramky nyní pořídíte s parádní slevou až 20%. Tak ať vám rozhodně neutečou.
2: To je mazec.
1: Datart, opravdový elektrospecialista.
4: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
5: Přeji hezkou středu. Znovu zavedení kontrol na státní hranici se Slovenskem si od dnešního rána vyzkouší bezpečnostní složky v Česku při 24-hodinovém cvičení. Akce prověří stanovené operační plány na 251 kilometrů dlouhém úseku. Zásadní dopravní komplikace policie nepředpokládá.
4: Co se děje v kraji?
5: Nákladnímu autu se při jízdě do kopce u Trhonic na Žďársku odpojil přívěs, který se samovolně rozjel zpátky. Narazil do auta jedoucí za ním a vytlačil ho mimo silnici. Nehoda se naštěstí obešla bez zranění, škoda přesáhla 120 tisíc korun. V katedrále v Oslo se dnes bude konat státní pohřeb norského krále Haralda V., který zemřel 28. srpna ve svých 89 letech. Na obřadu budou hlavy řady států, včetně německého prezidenta Steinmeiera či českého prezidenta Petra Pavla a také členové evropských královských rodin. V nominaci českých volejbalistů na mistrovství Evropy v Itálii, Bulharsku, Finsku a Rumunsku je 9 hráčů, kteří se podíleli na loňském 4. místě na světovém šampionátu. Mezi finální 14 jsou i 3 členové zlatého týmu z letošního mistrovství Evropy do 22 let. Trenér Jiří Novák v tiskové zprávě uvedl, že zkušenosti i bojovnosti mladých hráčů chce využít k postupu do vyřazovacích bojů.
4: Rádio Jihlava 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
6: Pojďme se po zprávách dostat do druhé hodiny dnešního vysílání ve středu na Rádiu Jihlava. Ať se skvěle poslouchá a hlavně dobré ráno a hezký den přeje Zbyněk Loucký. Tady Rádio Jihlava.
4: Rádio Jihlava. 101.

0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.
1: Jsme jako moře a sůl, to k sobě patří. Jsme spolu voda jak živá, jsme prostě bratři.

0: Kam na Jihlavsku?
1: Kam se dá dneska vyrazit, hned vám to povíme. Zveme vás na akci 69 příhod mezi nebem a zemí v městské knihovně v Jihlavě, a to v 17 hodin. Ponořte se do světa tajemna a nevysvětlitelných příběhů s přednáškou, která vás zavede na hranici skutečnosti a fantazie. Přednáška 69 příhod mezi nebem a zemí je výjimečnou událostí, jejíž průvodce Dalibor Stach je osobností, která dokáže odhalit zákoutí lidského bytí s nevšední hloubkou a pochopením. Tak si to případně užijte.
0: Kam na Jihlavsku?

0: Hezký prostředek týdne přeje Rádio Jihlava, příjemnou středu s datem 9. září a právě teď taky příjemné vstávání. Kdo je dneska v kalendáři 9. Je to Daniela. Přejeme všechno nejlepší k dnešnímu svátku. A právě taky teď vidím, že je Evropský den recyklace baterií. Prožijte hezký den, fajn středu, buďte s Rádiem Jihlava a pěkný den.
1: Hravé léto na Rádiu Jihlava.

Rádio Jihlava. Nechte se bavit. Pomlouvají zaměstnanci svého mistra. A víš, co má Jirka v hlavě? Ne, vákuum. Schovaný Jirka vyleze a říká, no tak furt je to lepší než nic.

0: Víme, co se děje v našem kraji.
1: Železniční zastávka Pohlečtí Dvořáci u Havlíčkova Brodu možná v budoucnu přestane sloužit cestujícím. Správa železnici považuje za málo využívanou. Ve všední dny v průměru nastoupí nebo vystoupí na zastávce pouze jeden cestující denně. Při plánované modernizaci trati mezi Havlíčkovým Brodem a Pohledem po roce 2031 správa železnic navrhuje její zrušení. Zastávka Pohlečtí Dvořáci není rentabilní. V současnosti tam ve všední dny zastavuje 5 vlaků, o víkendech žádný. Problémem je podle zprávy železnic také cena případné rekonstrukce. Ta by podle odhadu vyšla přibližně na 15 milionů korun. V okolí zastávky přitom lidé žijí i pracují. V místě jsou bytové jednotky, restaurace a několik firem. Podle dostupných informací ale obyvatelé častěji využívají autobusovou dopravu. Využít mohou také zastávku městské hromadné dopravy.
2: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Hezké 9. září a fajn středu právě teď přeje Rádio Jihlava. Jak se máte? Vstávalo se vám dobře? Už někam míříte do dnešního dne? My vám ještě přidáváme na cestu moto pro dnešek. Počítejte svůj věk, přáteli, ne roky. Hodnoť svůj život počtem úsměvů, nikoli v slz. Mějte se moc hezky, prožijte pěknou středu, fajn poslech, to všechno vám přeje právě teď od mikrofonu Rádia Jihlava zbyt. Kloucký. Hezký den.
1: Ahoj děti, tady Karol. Společně s Bobem.

0: soutěžíme od 7. září do 31. října. Více na lidl.cz. Čau a pa. Na kraji zamíchej.
1: Je tu OP 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku OP 24 platí jen do 30. září.

0: v mobilu, protože já jo. A tohle vás bude bavit.
1: Vážně? A co umí?
0: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
1: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
2: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
3: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
4: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
5: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
6: Jsou tu zprávy, vítám vás. Při průzkumu v Národním parku Šumava se našlo v bývalém vojenském prostoru Dobrá voda na Klatovsku asi 1000 tun kontaminované zeminy a 200 sudů s nebezpečnými chemikáliemi, mezi kterými jsou například dioxiny, furany, rtuť, arzen a chlorovaná rozpouštědla. Na konci září začne sanace území, která potrvá až do června 2028. Sanace bude stát asi 192 milionů korun. Území zabezpečila policie. Řekl to včera ministr životního prostředí Igor Červ.
5: Jihlava aktuálně.
6: Policisté pátrají po totožnosti muže v souvislosti s potyčkou, ke které došlo během hokejového utkání mezi Duklou Jihlava a Motorem České Budějovice. Při potyčce měli být napadeni fanoušci hostujícího týmu i členové bezpečnostní agentury. Policie případ prověřuje jako podezření z výtržnictví a žádá veřejnost o pomoc. Budapešť vyhošťuje 10 ruských diplomatů, kteří se podle maďarských úřadů podíleli na aktivitách odporujících pravidlům diplomatické práce. Na sociální síti X to oznámila maďarská ministryně zahraničí Anita Orbánová. Wimbledonská šampionka Linda Nosková do semifinále US Open nepostoupila, světové jedničce Arině Sabalenkové podlehla po bitvě 6-7, 6-3, 6-7. Naopak Kateřina Siniaková a Taylor Townsendová postoupili do semifinále 4 hry. Porazili španělsko-americký pár Bukšaová, Melicharová, Martinezová 6-4, 6-2.
5: Rádio Jihlava 101.1 FM. Rádio Jihlava.
7: Krásné dopoledne z Rádia Jihlava vám přeje Peťa Hlávková. Benefiční koncert v letním kině vynesl 108 550 korun. Je to rekordní částka a kam půjde, tak to se dozvíte za chvíli.

Ladíte Rádio Jihlava, 24. ročník jednodenního festivalu Přijďte na koncert, pomůžete? Se vydařil. Navzdory řadě jiných akcí v okolí byla návštěvnost slušná a po třetí v historii se podařilo na dobrou věc vybrat přes 100 000. Všechny náklady se podařilo uhradit díky sponzorům a partnerům, proto půjdou všechny peníze vybrané u vstupu do Tyflocentra v Jihlavě, které pomáhá nevidomým a slabozrakým občanům kraje. Teď už další muzika.

Rádio Jihlava. Nechte se bavit. Jirkovi se narodí syn a chlubí se v hospodě. Představte si, je úplně stejný jako já. Z toho si nic nedělej, hlavně, že je zdravej.

0: chytřejší než rádio.
1: Dnes jsem si pro vás přichystala zajímavost, je to podraz na mouchy. Nepochybně vám při pohledu na malebné venkovské domky s azurově či kobaltově modrými okenicemi, rámy oken a dveřmi vrtá hlavou, zda jde o pouhý estetický rozmar nebo je zde i nějaký hlubší smysl. Dekorační původ je ku příkladu v Řecku, leč ve střední a severní Evropě šlo o rafinovanou chemickou síť proti hmyzu. Staré receptury na domácí výrobu modrých nátěrů totiž jako klíčovou přísadu obsahovaly skalici modrou, tedy síran mědnatý, nebo jedovatou pařížskou zeleň, která sloužila jako levný a dostupný pigment. S příchodem horkých letních měsíců a otravných rojů much se ukázalo, že tento nátěr funguje jako dokonalý repelent. Hmyz a zejména otravní komáři totiž kvůli specifickému vnímání světelného spektra vidí modrou barvu jako jedovatou, nebezpečnou a nebo pro ně zcela slepou zónu, které se instinktivně obloukem vyhýbají. Modře natřená okna tak spíše než architektonickou ozdobu představovala funkční biologický štít, který držel kousavou havěť spolehlivě mimo stavení a lidem uvnitř zajišťoval klidný spánek bez nutnosti moderních insekticidů. Teď už další muzika.
0: Buď chytřejší než rádio. Každý všední den na rádiu Jihlava.

0: naštěstí.
1: Ladíte Rádio Jihlava, pořadatelé Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů Jihlava hledají majitele objektu, který by mohl vyzdobit rumunský výtvarník Dan Perjovský. Jeho dílo má být dárkem Jihlavě, kde se přehlídka letos po 30. uskuteční. Vedle uměleckého díla si festival své výročí připomene i hodinovým filmem s pracovním názvem Jihlava 30, jehož režisérkou je Andrea Slováková. Přehlídka se uskuteční od 23. října do 1. listopadu. Za chvíli zprávy, teď další muzika.
2: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
3: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
4: Je tu OP 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s pětiletou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku OP 24 platí jen do 30. září.

Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Milka čokoládu z Kaufland Card Extra za 69,90, Budweiser Budvar nebo Budvar 33 za 17,90 a Senzodin nebo Parodontax z Kaufland Card Extra za 89,90 až do 15. září. Kaufland.
1: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90 a Pepsi 2,25 litru s apkou pouze za 24,90. Albert, dle srovnání k 2.9.
3: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
4: Přeji pěkný den. Policie v noci na dnešek vyhlásila pátrání po 73-letém muži ze Svitavska. Včera okolo 15. hodiny odjel na elektrokole ze Svojanova u Moravské Třebové. Do bydliště v obci Linhartice už ale nedojel. Policie k pátrání přivolala i vrtulník. Pohřešovaný Miroslav Zemánek je vysoký až 170 cm. Na sobě měl černou mikinu, červenou vestu, černé kalhoty a červené boty.
3: Co se děje v kraji?
4: Během září se návštěvníkům naskytne příležitost vyslechnout si zajímavé příběhy o třebíčských židovských památkách. Víkend 11. a 12. září bude patřit jihlavskému průvodci Marku Skřivánkovi. Dvě zářijové neděle mohou zájemci naopak zažít vyprávění na židovském hřbitově. Toho se 13. a 27. září ujme místní pamětník Petr Urban. Středomoří čeká ode dneška do pátku výrazná bouřková situace. Už dnes zasáhnou extrémně silné bouřky oblast od Baleárských ostrovů po sever Itálie, pro kterou je vydán nejvyšší stupeň varování. Hrozí ničivé nárazy větru, obří kroupy, přívalové deště i tornáda. Ve čtvrtek a pátek se bouřky přesunou k Jadranu, kde budou hrozit bleskové povodně.
3: Sport.
4: Cyklista Matyáš Vacek bude ve druhé polovině září startovat na silničním mistrovství světa v Montrealu a následně i na evropském šampionátu v Lublani. Na obou akcích pojede časovku i závod s hromadným startem.
3: Rádio Jihlava.
1: 101.1 FM.
3: Jsme tady s vámi.
5: Máme po zprávách, ladíte Rádio Jihlava. Psychiatrická nemocnice Jihlava dokončila modernizaci léčebného pavilonu. Více za chvíli.
3: 101.1 FM. Rádio Jihlava. Vaše jednička s českým

Petra Stále s vámi ve studiu Rádia Jihlava. Psychiatrická nemocnice Jihlava dokončila po 2 letech přestavbu pavilonu akutní péče. Stavební práce vyšly na 150 milionů korun z daní. I s náklady na přípravu stavby nemocnice investovala téměř 200 milionů korun, částečně z dotace. Teď už další hity.

101.1 FM, Rádio Jihlava, vaše jednička s českými hity. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Zvědolékař volá panu Horákovi. Prosím vás, vaše žena je u mě s vaší kočkou a prosí mě, abych ji uspal. Je to v pořádku? No jasně, a kočku klidně puste na ulici a ona už trefí domů.

0: Ladíte Rádio Jihlava, ve Velkém Meziříčí se bude konat Evropský festival filozofie a já vás tam pozvu za chvíli, teď už ale další muzika a já vám přeji krásné dopoledne.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava stále s vámi. Ve Velkém Meziříčí bude od 15. do 23. září Evropský festival filozofie. Letošní 20. ročník akce nabídne přednášky, diskuze a setkání s osobnostmi ovlivňujícími současné myšlení. Slavnostní zahájení bude 17. září. Za chvíli zprávy, teď další hity a já se těším zase zítra v 9.
1: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
2: Jsem hrdina.
3: Co tady blbneš?
2: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
3: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
2: Vše na 211.cz.
3: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
2: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra. 211.
4: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
5: Vážně? A co umí?
4: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
5: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
6: V Tetě je extra várka slev. 1+1 zdarma na dekorativní kosmetiku v libovolné kombinaci. Nebo sleva až 50% na korejskou pleťovou kosmetiku. Třeba na Beauty of Joseon, Biodance, Roundlab a další. Více na tetadrogerie.cz.

0: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
1: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
2: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
3: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Jakobs Barista zrnkovou kávu, kilo za 399,90. Klan Campbell jemnou skotskou whisky za 269,90. A Linteo toaletní papír z Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 15. září. Kaufland.
4: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
5: Přeji pěknou středu. Sněmovna znovu schválila většinou vládní koalice zrušení pravomoci prezidenta republiky pověřovat a odvolávat vedoucí stálých misí u mezinárodních organizací. Úpravu, která je součástí norem souvisejících s kontroverzním zákonem o státních úřednících, nyní dostane k podpisu prezident Petr Pavel. Již v březnu uvedl, že k takové změně nevidí důvod.
4: Co se děje v kraji?
5: Už zítra začíná v Třebíči ČesFest. Putovní festival promění od 10. do 12. září pod zámeckou nivu v Třebíči v místo plné zábavy, pohybu a dobré energie. Díky oranžovým kolům nadace ČES získá podporu také výstavba centra svaté Zdislavy. Stovky odletů z britských letišť byly včera narušeny kvůli problému s řízením letového provozu. Se zrušenými lety a zpožděními se potýkaly mimo jiné vzdušné přístavy Heathrow, Gatwick, Manchester a Stansted.
4: Sport.
5: Hokejisté Litvínova a Olomouce zvládli generálky na blížící se start extraligy. Severočeši vyhráli na ledě Mladé Boleslavy 2-1, Hanáci zvítězili v Brně 3-1. Mladá Boleslav tak zakončila přípravu s bilancí 3 výher a 3 porážek. Olomouc vyhrála 3 ze 7 zápasů a Kometa 4 ze 7 duelů.
4: Rádio Jihlava,
6: 101.1 FM.
4: Jsme tady s vámi.
7: Krásné středeční dopoledne, dámy a pánové, tentokrát už ale s datem 9.9., což je mimochodem Mezinárodní den horníků a energetiků. Teď je ale krátce po 11. hodině a tak nám začíná další dopolední vysílání s Fugasem na rádiu Jihlava. No a co se dneska všechno dozvíte? Třeba to, že včera jsme absolvovali asi poslední letošní letní den s vysokými teplotami. Ode dneška totiž ochlazení. A taky, kdo dneska slaví narozeniny nebo svátek, se dozvíte. A mnoho dalších zajímavostí, tak si na to rozhodně počkejte. Já vám přeji dobrý den, dobrou náladu a dobrý poslech a posílám další mix těch největších světových i domácích hitů a přeji vám k tomu, ať se vám hezky poslouchá.
4: Rádio Jihlava 101.

0: hned teď. Posloucháte, dámy a pánové, Rádio Jihlava a právě teď jsou pro vás připraveny čerstvé hudební zprávy.
1: Zatrap, zajímavosti drby a aktuality ze světa hudby.
0: Nejprodávanější australská zpěvačka všech dob ví, jak si užít dovolenou. Kylie Minogue opět popřela, že by snad měla mít v občance napsaných 58 let a okouzlila své fanoušky dokonalou postavou ve svítivě žlutých bikinách. Wow, bellissima.
2: Rádio Jihlava, Rádio
3: Jihlava. Smělo jen tak trochu číst, v ruce držet tátu list.
0: Zesnulý hudebník Richard Tesařík, spoluzakladatel Joju Bandu a interpret hitů jako Karviná či Rybitví, v posledním rozhovoru vzpomínal na svého tátu armádního generála Richarda Tesaříka staršího. Ten totiž patřil za druhé světové války k nejvýraznějším velitelům prvního armádního sboru v Sovětském svazu a v bojích o Duklu přišel o levé oko.
2: Rádio Jihlava. Má pozdrav dôverný.
0: Dara Rollins po svatbě s Nedvědem přišla o 3 miliony. Luxusní třípodlažní dům v Tuchoměřicích, který dlouhá léta považovala za svůj domov, se stále totiž nedaří prodat. Z původních 43 milionů korun proto teď Dara Rollins zlevnila na necelých 40 milionů.
1: Zatrap, zajímavosti drby a aktuality ze světa hudby.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Pane doktore, já v noci tak strašně chrápu, až mě to budí. No tak spěte sám v jiném pokoji.

0: Krásný středeční den vám od mikrofonu Rádia Jihlava přeje Fugas. Máme dneska 9. září.
1: Letní servis Rádia Jihlava.
0: Výrazná studená fronta přinese tento týden Evropě prudké ochlazení. Mimořádně teplé počasí s lokálně extrémními vedry teď vystřídají mnohem chladnější podmínky. Během pouhého 1 až 2 dnů totiž teploty klesnou až o 15 stupňů a vrátí se tak k hodnotám obvyklým pro první polovinu září. Takže definitivně...
2: Ahoj léto, ahoj prázdniny.
3: Hravé léto na Rádiu Jihlava.

0: Posloucháte, dámy a pánové, středeční vysílání Rádia Jihlava. Fugas vám přeje krásné dopoledne a posílá za vámi pohádku.
1: Pohádky pro každého. Příjemný poslech, milovníci pohádek. Pohodlně se usaďte a poslechněte si společně s ostatními posluchači následující pohádku.
0: Vítejte v našem podcastu dneska s panem Novákem. No, pane Nováku, vy zrovna nemáte chválihodnou minulost. Co byste nám tak jako k tomu řekl?
2: No, 6 roků jsem nepil, nebral drogy, nekouřil a nechodil za holkama.

0: Kauflandkart Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
1: Registrujte se ještě dnes s vaší Kauflandkart Extra. Kaufland.
2: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
3: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
4: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
5: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Jelen prací gel 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Nebo tvoje Lidl značka V5 WC tablety 4 kusy za novou běžnou cenu 29,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
7: Přeji hezký den. Pražský vrchní soud dnes pravomocně osvobodil někdejšího dobrovolného strážce Jiřího Lobotku ze založení obřího požáru v Národním parku České Švýcarsko v roce 2022. Více už státní zástupkyně Kateřina Weissová.
8: Já bych řekla, že velice obtížná situace byla v tom, že to doznání přišlo po téměř roce od té doby, kdy došlo k tomu požáru. To znamená řada možností, jak získat některé důkazy, mimo jiné například výpisy o uskutečněném telekomunikačním provozu byla stížena.
7: Tolik k dnešnímu rozhodnutí soudu.
6: Jihlava aktuálně.
7: Co kdybychom se při návštěvě zoo nemohli dívat? Dokázali bychom poznat zvíře podle doteku, zvuku nebo čichu a trefili bychom se do terče, kdybychom se museli spolehnout pouze na sluch. Právě to si budou moci vyzkoušet návštěvníci zoo Jihlava v sobotu 19. září během akce Neviditelná zoo. Podobné vybavení jako vojáci budou mít již brzy ruští poštovní doručovatelé a další pracovníci ruské pošty, která má celkem zhruba 177 tisíc zaměstnanců. Podle nejnovější vyhlášky dostanou zbraně proti dronům. 9mm pistole či neprůstřelné vesty mají k dispozici už teď.
6: Sport.
7: Španělský tenista Carlos Alcaraz titul na US Open neobhájí. Druhý nasazený hráč ve čtvrtfinále po 4,5 hodiny dlouhé bitvě prohrál 7-6, 1-6, 3-6, 6-1 a 6-7 s domácím Benem Sheltonem.
6: Rádio Jihlava, 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
9: Máme tady, dámy a pánové, pravé poledne, tak dobrou chuť, jestli právě obědváte. Já vás vítám při středečním poslechu Rádia Jihlava a už za chviličku mám pro vás připraven další recept. Jaký? No, nápověda zní, rostou houby. No a taky se podíváme, kdo dneska slaví narozeniny. Tak si na to všechno počkejte, já vám přeji krásné poslouchání a posílám další hit za hitem.
6: Rádio Jihlava 101.1

0: životy fajn. Život je jako jahoda, co tě našle, háčku daj.
1: Rádio Jihlava 101.1 FM.

Posloucháte, dámy a pánové, polední program Rádia Jihlava s Fugasem, a když máme poledne, nemůže chybět recept. Dneska to bude bramboračka s houbami. Sušené houby nebo čerstvé houby připravíme a necháme je buď to ve vodě změknout a scedíme je, anebo použijeme čerstvé. Brambory oloupeme, nakrájíme na menší kostky, cuketu rozkrojíme na tři velké kusy, mrkev a celer opláchneme, nakrájíme na kostičky, cibuli nakrájíme na drobno, česnek nasekáme. V hrnci rozpustíme máslo a necháme na něm zesklovatě cibuli. Přidáme kmín, mrkev, celer a česnek a společně krátce orestujeme. Pak přidáme brambory, cuketu a houby. Zalijeme vodou, osolíme, přivedeme k varu a vaříme 20 minut. Uvařenou cuketu opatrně vyjmeme z polévky a vložíme do vyšší nádoby a rozmixujeme je tyčovým mixérem úplně do hladka. No a vzniklé cuketové pyré pak vrátíme zpět do hrnce. Polévku ještě promícháme, přidáme majoránku a černý pepř a necháme ještě 5 minut společně provařit. No a podle potřeby můžeme ještě dochutit

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Slyšel jsi, že Klára má věno 2 miliony? Hele, to není věno, ale bolestné pro ženicha.

0: Posloucháte polední vysílání Rádia Jihlava s Fugasem. Dneska máme 9.9.
1: Pozor! Zatáčka!
0: Na Polní ulici se na podzim pracovníci pustí do větší obnovy komunikace, parkování i navazujících pěších ploch. Celou stavbu doplní další menší úpravy pro pěší, bezbariérová řešení a obnova části veřejného osvětlení.
2: Vy nám to tady uděláte hezký, pane architekte.
3: Nahoru, můžeme na to uvolnit až 35 000.

0: Posloucháte polední program Rádia Jihlava s Fugasem. Dneska máme 9. září. No tak se pojďme podívat, kdo dneska slaví svátek. Jsou to Daniela, Jordana, Neklan, Omar, Pulchérie, Krasava, Krasoslava a Krasomila. Přejeme tedy všem oslavenkyním a oslavencům všechno nejlepší a z vln 101.1 FM posíláme hudební dárek.
1: Už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
2: Vážně? A co umí?
1: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
2: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
3: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.

0: 101.1 FM. Rádio Jihlava. Vaše jednička s českými hity. Rádio Jihlava.
1: Chtěl bych napsat báseň,

chtěl bych napsat báseň, báseň plnou citu, o tom, jak se mi stejská, jak moc chybíš mi tu. Chtěl bych napsat báseň, jako Karel Hynek,

0: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
1: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Milka čokoládu z Kaufland Card Extra za 69,90. Budweiser Budvar nebo Budvar 33 za 17,90. A Senzodin nebo Parodontax z Kaufland Card Extra za 89,90. Až do 15. září. Kaufland.
2: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
3: Slyším, Datart nákupy?
2: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Koncert slev rozezní také sluchátka Xiaomi Redmi Buds, které nyní pořídíte o 20% levněji.
3: To je mazec.
2: Datart, opravdový elektrospecialista.
4: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
5: Jsou tu zprávy, vítejte. Bezpečnostní složky zahájily ráno cvičení zaměřené na znovu zavedení kontrol na státní hranici se Slovenskem. Zásadní dopravní komplikace policie nepředpokládá. Kontroly se zaměří na 27 bývalých hraničních přechodů, tedy 17 silničních, 7 železničních a 3 říční. Policisté budou namátkově prověřovat i takzvanou zelenou hranici a kontroly budou i v mezinárodních vlacích.
4: Co se děje v kraji?
5: Havlíčkův Brod možná přijde o železniční zastávku Pohledští Dvořáci. Podle státní správy železnic není téměř využívaná. V pracovních dnech tam v průměru nastupuje nebo vystupuje pouze jeden člověk denně. Zastávku by správa chtěla zrušit při modernizaci tohoto úseku železnice mezi Havlíčkovým Brodem a Pohledem, kterou má v plánu provést po roce 2031. V Oslu začal dnes dopoledne státní pohřeb norského krále Haralda V., který zemřel 28. srpna ve svých 89 letech. Obřadu se účastní členové dalších evropských královských rodin i hlavy států, včetně českého prezidenta Petra Pavla.
4: Sport.
5: Osminásobný držitel zlatého míče Lionel Messi kupuje podle španělských médií druholigový fotbalový klub CD Eldense. Transakci musí ještě schválit příslušné orgány.
4: Rádio Jihlava. 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
6: 13. hodina je za námi, dámy a pánové, a my samozřejmě pokračujeme dál. Už za chvilku nás čeká pohled na slavné osobnosti z bulvárního okénka. No a dneska se podíváme na krásnou Sandru Sandevu. Více pro vás budu mít už za malou chvíli. Počkejte si na to.
4: 101.1 FM. Rádio Jihlava. Vaše jednička s českými...

Daná Sára Sandeva prolomila ticho. První fotky z velkého dne. Vítejte v bulvárním okénku. Sára Sandeva konečně prolomila hradby mlčení a ukázala to, co dosud úzkostlivě tajila. Krásná herečka, která nedávno stvrdila svou lásku s kolegou Jakubem Prachařem, odhalila exkluzivní záběry z červnové rozlučky se Svobodou. Zatímco svatbu utajili před světem, teď fanouškům dopřáli pohled na velkolepou dámskou jízdu, kde nechyběly flitry, závoj ani 14 daných žen. Once upon a time, June 2026. A 14 žen mému srdci blízkých na jednom místě. Jediný, co k tomu napíšu, je, že miluju svoje kamarádky a moji rodinu. Měla jsem nejkrásnější rozlučku se Svobodou. Díky vám, napsala Sára na své sociální sítě.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Všechny ženy mají bod G na stejném místě. Na konci slova shopping.

0: Jste dámy a pánové dobře naladění, a to na vlny 101.1 FM. Připomínám, že máme dneska 9. září. Pojďme se teď mrknout, kdo 9.9. slaví nebo slavil narozeniny. Tak třeba herec Filip Raimond, písničkář Slávek Janoušek, spisovatelka Hana Androníková, ale taky třeba britský herec Hugh Grant. No a pokud i vy dneska slavíte narozeniny, tak taky vám přejeme všechno nejlepší a z vln 101.1 FM posíláme hudební dárek.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: song.
1: Posloucháte, dámy a pánové, středeční program Rádia Jihlava dneska s datem 9.9. Ovšem čas to je prostě darebák, ten nám nedopřeje nic navíc. A proto se už musím s vámi rozloučit, alespoň pro tuto chvíli, protože už je připravena moje kolegyně Katka. No ale v 16 hodin se sem zase vrátím, tak toto berte jako pozvání. Do té doby, čau bas fugas.
2: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa s kůží 100 gramů za 28,90 a plnotučné trvanlivé mléko Albert litr s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 2.9.

0: kissed me under the lamppost back on 6th Street, hearing you whisper through the phone.
1: You're at the top of the mountain.
0: Wait for me to come home.
2: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
3: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
4: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Persil prací prášek 45 dávek za novou běžnou cenu 249,90. Nebo tvoje Lidl značka Formel prací gel 40 dávek za novou běžnou cenu 69,50. Lidl, to se vyplatí.
5: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
6: Přeji pěkný den. Policie v noci na dnešek vyhlásila pátrání po 73-letém muži ze Svitavska. Včera okolo 15. hodiny odjel na elektrokole ze Svojanova u Moravské Třebové. Do bydliště v obci Linhartice už ale nedojel. Policie k pátrání přivolala i vrtulník. Pohřešovaný Miroslav Zemánek je vysoký až 170 cm. Na sobě měl černou mikinu, červenou vestu, černé kalhoty a červené boty.
5: Co se děje v kraji?
6: Během září se návštěvníkům naskytne příležitost vyslechnout si zajímavé příběhy o třebíčských židovských památkách. Víkend 11. a 12. září bude patřit jihlavskému průvodci Marku Skřivánkovi. Dvě zářijové neděle mohou zájemci naopak zažít vyprávění na židovském hřbitově. Toho se 13. a 27. září ujme místní pamětník Petr Urban. Středomoří čeká ode dneška do pátku výrazná bouřková situace. Už dnes zasáhnou extrémně silné bouřky oblast od Baleárských ostrovů po sever Itálie, pro kterou je vydán nejvyšší stupeň varování. Hrozí ničivé nárazy větru, obří kroupy, přívalové deště i tornáda. Ve čtvrtek a pátek se bouřky přesunou k Jadranu, kde budou hrozit bleskové povodně.
5: Sport.
6: Cyklista Matyáš Vacek bude ve druhé polovině září startovat na silničním mistrovství světa v Montrealu a následně i na evropském šampionátu v Lublani. Na obou akcích pojede časovku i závod s hromadným startem.
5: Rádio Jihlava.
7: 101.1 FM.
5: Jsme tady s vámi.
8: Pěkné odpoledne, posloucháte Rádio Jihlava, Katka s vámi. Policisté pátrají po totožnosti muže v souvislosti s potyčkou, ke které došlo během hokejového utkání jihlavské Dukly. Podrobnosti za chvíli.
5: Rádio Jihlava. Nejpohodovější hudba a zábava.

Havlové, hezký den vám všem. Policisté pátrají po totožnosti muže v souvislosti s potyčkou, ke které došlo během hokejového utkání mezi Duklou Jihlava a Motorem České Budějovice. Při potyčce měli být napadeni fanoušci hostujícího týmu i členové bezpečnostní agentury. Policie případ prověřuje jako podezření z výtržnictví a žádá veřejnost o pomoc. Teď ale zpátky k hitům Rádia Jihlava, přijme pěkný den.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Pacient na smrtelné posteli. Sestřičko, mám ještě nějakou šanci? Bohužel, nejste můj typ.

0: za hitem z rádia Jihlava pro váš lepší den a taky víc k tomu, že nákladnímu autu se při jízdě do kopce na Žďársku odpojil přívěs, jen s velkým štěstím se nikdo nezranil, podrobnosti za chvíli.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: My jsme Rádio Jihlava, Katka přeje krásné odpoledne. Nákladnímu autu se při jízdě do kopce u Trhonic na Žďársku odpojil přívěs, který se samovolně rozjel zpátky. Narazil do auta jedoucí za ním a vytlačil ho mimo silnici. Nehoda se naštěstí obešla bez zranění. Škoda přesáhla 120 tisíc korun. Tak jezděte opatrně a teď zpátky k hitům Rádia Jihlava.
1: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
2: Co třeba na delfíny?
1: Do zoo?
2: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
1: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
2: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
3: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
4: Jsem hrdina.
5: Co tady blbneš?
4: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
5: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
4: Vše na 211.cz.
5: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
4: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra. 211.
6: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
7: Vážně? A co umí?
6: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
7: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
8: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
9: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.

0: vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Jakobs Barista zrnkovou kávu, kilo za 399,90. Klan Campbell jemnou skotskou whisky za 269,90. A Linteo toaletní papír z Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 15. září. Kaufland.
1: Super ceny bez čekání na akci v DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Elmex zubní pastu Caries Protection Duopack 150 ml jen za 99 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
2: Ahoj děti, tady Karol. Společně s Bobem Bobkem a Lidlem pro vás máme velkou pěveckou školní výzvu. Zaspívejte s celou třídou naše písně.

0: 7. září do 31. října. Více na lidl.cz. Čau a pa. Na kraji zamíchej.
1: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
2: Přeji pěknou středu. Sněmovna znovu schválila většinou vládní koalice zrušení pravomoci prezidenta republiky pověřovat a odvolávat vedoucí stálých misí u mezinárodních organizací. Úpravu, která je součástí norem souvisejících s kontroverzním zákonem o státních úřednících, nyní dostane k podpisu prezident Petr Pavel. Již v březnu uvedl, že k takové změně nevidí důvod.
1: Co se děje v kraji?
2: Už zítra začíná v Třebíči ČesFest. Putovní festival promění od 10. do 12. září pod zámeckou nivu v Třebíči v místo plné zábavy, pohybu a dobré energie. Díky oranžovým kolům nadace ČES získá podporu také výstavba centra svaté Zdislavy. Stovky odletů z britských letišť byly včera narušeny kvůli problému s řízením letového provozu. Se zrušenými lety a zpožděními se potýkaly mimo jiné vzdušné přístavy Heathrow, Gatwick, Manchester a Stansted.
1: Sport.
2: Hokejisté Litvínova a Olomouce zvládli generálky na blížící se start extraligy. Severočeši vyhráli na ledě Mladé Boleslavi 2-1, Hanáci zvítězili v Brně 3-1. Mladá Boleslav tak zakončila přípravu s bilancí 3 výher a 3 porážek. Olomouc vyhrála 3 ze 7 zápasů a Kometa 4 ze 7 duelů.
1: Rádio Jihlava, 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
3: Pěkné odpoledne, jste s rádiem Jihlava, Katka přeje pohodový den. Trojici mladých mužů z Třebíče poslal soud do vězení za brutální napadení, podrobnosti za chvíli.
1: Rádio Jihlava. Nejpohodovější hudba.

0: Hezké odpoledne, díky, že posloucháte Rádio Jihlava. Vylákali muže na odlehlé místo u řeky, srazili ho ranou pěstí na zem a potom do něj několik minut kopali, byli ho a dupali po něm. Zároveň mu prohledali oblečení a sebrali peníze a mobil. Trojici mladých mužů z Třebíče poslal v úterý soud v Brně dohromady na 20,5 roku do vězení. Teď ale zpátky k hitům Rádia Jihlava, přijme pěkný den.
1: Já kdysi s úsvitem ti říkal častokrát,

Rádio Jihlava. Nechte se bavit. Jirkovi se narodí syn a chlubí se v hospodě. Představte si, je úplně stejný jako já. Z toho si nic nedělej, hlavně, že je zdravej.

0: Vyladíte rádio Jihlava, Katka vás zdraví. Víme, že psychiatrická nemocnice Jihlava dokončila modernizaci léčebného pavilonu. Podrobnosti za momentík.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Pěkné odpoledne, díky, že posloucháte Rádio Jihlava. Psychiatrická nemocnice Jihlava dokončila po 2 letech přestavbu pavilonu akutní péče. Stavební práce vyšly na 150 milionů. I s náklady na přípravu stavby nemocnice investoval téměř 200 milionů korun, částečně z dotace. Teď ale zpátky k hitům Rádio Jihlava. Přejeme krásný den.
1: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Objev například pánské džíny Mustang za 896 korun. Allegro Days, jen do 20. září.
2: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90 a Pepsi 2¼ litru s apkou pouze za 24,90. Albert, dle srovnání k 2. 9.

0: vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Milka čokoládu z Kaufland Card Extra za 69,90, Budweiser Budvar nebo Budvar 33 za 17,90 a Senzodin nebo Parodontax z Kaufland Card Extra za 89,90 až do 15. září. Kaufland.
1: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
2: Přeji hezký den. Pražský vrchní soud dnes pravomocně osvobodil někdejšího dobrovolného strážce Jiřího Lobotku ze založení obřího požáru v Národním parku České Švýcarsko v roce 2022. Více už státní zástupkyně Kateřina Weissová.
3: Já bych řekla, že velice obtížná situace byla v tom, že to doznání přišlo po téměř roce od té doby, kdy došlo k tomu požáru. To znamená řada možností, jak získat některé důkazy, mimo jiné například výpisy o uskutečněném telekomunikačním provozu byla stížena.
2: Tolik k dnešnímu rozhodnutí soudu.
1: Jihlava aktuálně.
2: Co kdybychom se při návštěvě zoo nemohli dívat? Dokázali bychom poznat zvíře podle doteku, zvuku nebo čichu a trefili bychom se do terče, kdybychom se museli spolehnout pouze na sluch. Právě to si budou moci vyzkoušet návštěvníci zoo Jihlava v sobotu 19. září během akce Neviditelná zoo. Podobné vybavení jako vojáci budou mít již brzy ruští poštovní doručovatelé a další pracovníci ruské pošty, která má celkem zhruba 177 tisíc zaměstnanců. Podle nejnovější vyhlášky dostanou zbraně proti dronům. 9mm pistole či neprůstřelné vesty mají k dispozici už teď.
1: Sport.
2: Španělský tenista Carlos Alcaraz titul na US Open neobhájí. Druhý nasazený hráč ve čtvrtfinále po 4,5 hodiny dlouhé bitvě prohrál 7-6, 1-6, 3-6, 6-1 a 6-7 s domácím Benem Sheltonem.
1: Rádio Jihlava. 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
4: Tak máme, dámy a pánové, krátce po 16. hodině a na rádiu Jihlava s vámi už je opět Fugas a společně můžeme pokračovat v tom našem odpoledním zářijovém vysílání. Je totiž středa 9. a vy jste, doufám, že dobře naladěni a v dobrém rozpoložení připraveni naslouchat vlny 101.1 FM. Během mého dnešního odpoledního vysílání se třeba dozvíte, co rozhodně neodkládat během babího léta. Nebo si řekneme, že situace pro houbaře se zlepšuje. Tak si na ty informace z Rádia Jihlava určitě počkejte. No a já vám všem přeji dobrý den, dobrou náladu a dobrý poslech a posílám další mix největších světových i domácích hitů s přáním, ať se vám hezky poslouchá.
1: 101.1 FM. Vaše jednička s českými hity.

Dneska jsou nad Prahou vidět hvězdy a to se tak často nestává. Počasí stvořený pro dlouhý cesty, zdravím terminál A. S úsměvem jsem dostal padáka v práci, upřímnou závistí praskala kancelář. Budu čas trávit jenom meditací někde v lese a hlavně sám.

0: Jste, dámy a pánové, dobře naladěni na 101.1 FM a posloucháte odpolední program Rádia Jihlava s Fugasem.
1: Vaše starosti na naši hlavu.
0: Určitou naději pro houbaře dávají srážky, které se očekávají. Pokud by se k ním přidali ještě deště, tak za týden až 10 dnů by se mohly objevit houby, jako třeba žampiony, bedly a další. Řekl to mykolog Jan Borovička z České mykologické společnosti.
2: My jsme si vyšli na houby, ale nějak moc nerostou.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den. Na houby se musí vyrazit dřív.
2: Když my si zase rádi přispíme.
4: A vím, já jsem vás viděl.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Zvědolékař volá panu Horákovi. Prosím vás, vaše žena je u mě s vaší kočkou a prosí mě, abych ji uspal. Je to v pořádku? No jasně, a kočku klidně puste na ulici a ona už trefí domů.

0: Pohodové středeční odpoledne vám při poslechu Rádia Jihlava přeje Fugás. Obdoba babího léta přeje drobným opravám úklidu i klidnému posezení na terase. Babí léto nabízí nádherné výhledy a proto pobývejte na čerstvém vzduchu co nejdéle. Na terase lze zůstávat i v chladnějším večeru, zachumlání třeba do plédu. Snažte se ale i propojit venkovní prostor s interiérem. Podzimní květiny, větvičky z plody, ovoce ze sadů lze naarančovat do keramické vázy, misek a podobně. No a budete mít pocit, že místnosti plynule navazují na okolní krajinu. Zahrádkářský servis.
1: Hravé léto na rádiu Jihlava.

0: Posloucháte středeční odpolední program Rádia Jihlava s Fugasem? Tak rozvodoví právníci tvrdí, že prý muži podvádějí častěji než ženy. Ale na druhou stranu tvrdí, že ženy to dělají rafinovaněji. Řekl bych, že nevěra je součástí dobrých 75 až 80% rozvodů. Ale je to jako vejce a slepice. Rozvádějí se lidé, protože došlo k nevěře, anebo jsou si nevěrní, protože se k sobě nehodí a stejně by šli dříve či později od sebe? Ptá se právník.
1: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
2: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
3: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
4: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Jakobs Barista zrnkovou kávu, kilo za 399,90. Klan Campbell jemnou skotskou whisky za 269,90. A Linteo toaletní papír s Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 15. září. Kaufland.

0: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
1: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
2: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
3: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
4: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
5: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
6: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
7: Jsou tu zprávy, vítejte. Bezpečnostní složky zahájily ráno cvičení zaměřené na znovu zavedení kontrol na státní hranici se Slovenskem. Zásadní dopravní komplikace policie nepředpokládá. Kontroly se zaměří na 27 bývalých hraničních přechodů, tedy 17 silničních, 7 železničních a 3 říční. Policisté budou namátkově prověřovat i takzvanou zelenou hranici a kontroly budou i v mezinárodních vlacích.
6: Co se děje v kraji?
7: Havlíčkův Brod možná přijde o železniční zastávku Pohledští Dvořáci. Podle státní správy železnic není téměř využívaná. V pracovních dnech tam v průměru nastupuje nebo vystupuje pouze jeden člověk denně. Zastávku by správa chtěla zrušit při modernizaci tohoto úseku železnice mezi Havlíčkovým Brodem a Pohledem, kterou má v plánu provést po roce 2031. V Oslu začal dnes dopoledne státní pohřeb norského krále Haralda V., který zemřel 28. srpna ve svých 89 letech. Obřadu se účastní členové dalších evropských královských rodin i hlavy států, včetně českého prezidenta Petra Pavla.
6: Sport.
7: Osminásobný držitel zlatého míče Lionel Messi kupuje podle španělských médií druholigový fotbalový klub CD Eldense. Transakci musí ještě schválit příslušné orgány.
6: Rádio Jihlava. 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
8: Krásné středeční odpoledne vám při poslechu Rádia Jihlava přeje Fugas. Máme krátce po 17. hodině a pokračujeme v tom našem odpoledním vysílání. Nohou za chvilku si dáme dopravní informace. Více se dozvíte už za mžik. Tak si na to počkejte, mezi tím ale vychutnávejte další hity na vlnách 101.1 FM.
6: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

a všude píše se, že prej je moderní a zdravý jen tak chodit po lese. A já bych řekl, že na tom kruci asi něco musí být, když o tom zpívá na svém albu už i Justin Timberlake.

0: sprutnou nudu.
1: Jste, dámy a pánové, dobře naladění, a to na vlny 101.1 FM. Posloucháte středeční odpolední program Rádia Jihlava s Fugasem.
2: Pozor! Zatáčka!
1: Jihlavští policisté v sobotu 5. září zastavili k běžné silniční kontrole řidiče osobního auta. No a k té došlo v ulici Královský vršek před 14:00. Nakonec si ale byli nuceni přivolat hlídku pohotovostního a eskortního oddělení. Gruzinec za volantem totiž nadýchal skoro 2 promile.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Pane doktore, já v noci tak strašně chrápu, až mě to budí. No tak spěte sám v jiném pokoji.

0: Hezké odpoledne vám z vln 101.1 FM za celé rádio Jihlava přeje Fugas.
1: Neseme dobrou zprávu.
0: Dnes začalo přihlašování do druhého ročníku mise Zero G. Vybraní žáci budou opět moci zažít stav bez tíže ve speciálně upraveném letadle. Školáci ve věku od 13 do 18 let se mohou registrovat do 5. října. Cílem třídenního kurzu je přežití a naučit se fungovat jako tým a připravit se na parabolický let.
2: 101.1 FM, Rádio Jihlava, vaše jednička z českých

0: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
1: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například tvoje Lidl značka Formel prací gel 44 dávek za novou běžnou cenu 119,90 nebo Freddy čistič sifonů 500 gramů za novou běžnou cenu 34,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Posloucháte, dámy a pánové, Rádio Jihlava, jste dobře naladěni na vlny 101.1 FM a na nich právě teď na vás čekají čerstvé hudební zprávy.
1: Zatrap, zajímavosti drby a aktuality ze světa hudby.
0: Nejprodávanější australská zpěvačka všech dob ví, jak si užít dovolenou. Kylie Minogue opět popřela, že by snad měla mít v občance napsaných 58 let a okouzlila své fanoušky dokonalou postavou ve svítivě žlutých bikinách. Wow, bellissima.
2: Rádio Jihlava, Rádio
3: Jihlava. Snělo jen tak trochu číst, v ruce držet tátu plic.
0: Zesnulý hudebník Richard Tesařík, spoluzakladatel Joju Bandu a interpret hitů jako Karviná či Rybitví, v posledním rozhovoru vzpomínal na svého tátu, armádního generála Richarda Tesaříka staršího. Ten totiž patřil za druhé světové války k nejvýraznějším velitelům prvního armádního sboru v Sovětském svazu a v bojích o Duklu přišel o levé oko.
2: Rádio Jihlava. Má posled
0: dôverný. Dara Rollins po svatbě s Nedvědem přišla o 3 miliony. Luxusní třípodlažní dům v Tuchoměřicích, který dlouhá léta považovala za svůj domov, se stále totiž nedaří prodat.

0: Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
1: Vážně? A co umí?
0: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
1: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
2: Jsem hrdina.
3: Co tady blbneš?
2: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
3: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
4: Vše na 211.cz.
3: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
2: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
5: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
6: Přeji pěkný den. Policie v noci na dnešek vyhlásila pátrání po 73-letém muži ze Svitavska. Včera okolo 15. hodiny odjel na elektrokole ze Svojanova u Moravské Třebové. Do bydliště v obci Linhartice už ale nedojel. Policie k pátrání přivolala i vrtulník. Pohřešovaný Miroslav Zemánek je vysoký až 170 cm. Na sobě měl černou mikinu, červenou vestu, černé kalhoty a červené boty.
5: Co se děje v kraji?
6: Během září se návštěvníkům naskytne příležitost vyslechnout si zajímavé příběhy o třebíčských židovských památkách. Víkend 11. a 12. září bude patřit jihlavskému průvodci Marku Skřivánkovi. Dvě zářijové neděle mohou zájemci naopak zažít vyprávění na židovském hřbitově. Toho se 13. a 27. září ujme místní pamětník Petr Urban. Středomoří čeká od dneška do pátku výrazná bouřková situace. Už dnes zasáhnou extrémně silné bouřky oblast od Baleárských ostrovů po sever Itálie, pro kterou je vydán nejvyšší stupeň varování. Hrozí ničivé nárazy větru, obří kroupy, přívalové deště i tornáda. Ve čtvrtek a pátek se bouřky přesunou k Jadranu, kde budou hrozit bleskové povodně.
5: Sport.
6: Cyklista Matyáš Vacek bude ve druhé polovině září startovat na silničním mistrovství světa v Montrealu a následně i na evropském šampionátu v Lublani. Na obou akcích pojede časovku i závod s hromadným startem.
5: Rádio Jihlava. 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
7: Závěrečná 60-minutovka s Fugasem na rádiu Jihlava je před námi, no a v té vás čeká třeba informace o tom, že policie našla mladíka, co se schovával v lese. Počkejte si na podrobnosti a mezi tím vychutnávejte další hity, které vám rádio Jihlava nabízí.
5: Rádio Jihlava. Nejpohodovější hudba a zábava.

0: Posloucháte podvečerní program Rádia Jihlava s Fugasem.
1: Policie Jihlava.
0: Několik hodin trvalo pátrání po 17-letém muži z Havlíčkova Brodu. Ráno odešel z domova a dopoledne napsal matce e-mail, z něhož vyplynulo, že si chce ublížit. Jak večer informovala krajská policejní mluvčí Dana Čírtková, mladík se ale nakonec našel v lese a je v pořádku.
1: Policie Jihlava.
2: Rádio Jihlava 101.1.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Slyšel jsi, že Klára má věno 2 miliony? Hele, to není věno, ale bolestné pro ženicha.

Daná Sára Sandeva prolomila ticho. První fotky z velkého dne. Vítejte v bulvárním okénku. Sára Sandeva konečně prolomila hradby mlčení a ukázala to, co dosud úzkostlivě tajila. Krásná herečka, která nedávno stvrdila svou lásku s kolegou Jakubem Prachařem, odhalila exkluzivní záběry z červnové rozlučky se Svobodou. Zatímco svatbu utajili před světem, teď fanouškům dopřáli pohled na velkolepou dámskou jízdu, kde nechyběly flitry, závoj ani 14 vdaných žen. Once upon a time, June 2026. A 14 žen mému srdci blízkých na jednom místě. Jediný, co k tomu napíšu, je, že miluju svoje kamarádky a moji rodinu. Měla jsem nejkrásnější rozlučku se Svobodou. Díky vám, napsala Sára na své sociální sítě.

0: Posloucháte Rádio Jihlava, dámy a pánové, Fugas vám všem přeje krásný den. Ten den má označení 9. září. No a my teď půjdeme do pražského Klementýna zjistit, jaké v tento den tamní meteorologové naměřili hodnoty. Tak zatím nejteplejší 9. září bylo v roce 1973, kdy bylo 29,8. Naopak nejstudenější 9. září bylo v roce 1931, kdy byly jen 4 stupně. No a dlouhodobý průměr na tento den je od roku 1961 stanoven na 16,2. Dámy a pánové, pro dnešek se s vámi Fuga sloučí, přeje vám hezký zbytek středečního večera i noci strávené s Rádiem Jihlava a těším se na vás zase zítra v 11 hodin dopoledne. A do té doby, čau bas Fugas.
1: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Persil prací gel Color 66 pracích dávek jen za 229 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Přeji pěknou středu. Sněmovna znovu schválila většinou vládní koalice zrušení pravomoci prezidenta republiky pověřovat a odvolávat vedoucí stálých misí u mezinárodních organizací. Úpravu, která je součástí norem souvisejících s kontroverzním zákonem o státních úřednících, nyní dostane k podpisu prezident Petr Pavel. Již v březnu uvedl, že k takové změně nevidí důvod.
0: Co se děje v kraji?
1: Už zítra začíná v Třebíči ČesFest. Putovní festival promění od 10. do 12. září pod zámeckou nivu v Třebíči v místo plné zábavy, pohybu a dobré energie. Díky oranžovým kolům nadace ČES získá podporu také výstavba centra svaté Zdislavy. Stovky odletů z britských letišť byly včera narušeny kvůli problému s řízením letového provozu. Se zrušenými lety a zpožděními se potýkaly mimo jiné vzdušné přístavy Heathrow, Gatwick, Manchester a Stansted.
0: Sport.
1: Hokejisté Litvínova a Olomouce zvládli generálky na blížící se start extraligy. Severočeši vyhráli na ledě Mladé Boleslavi 2-1, Hanáci zvítězili v Brně 3-1. Mladá Boleslav tak zakončila přípravu s bilancí 3 výher a 3 porážek. Olomouc vyhrála 3 ze 7 zápasů a Kometa 4 ze 7 duelů.
0: 101.1 FM. Vaše jednička s českým

Rádio Jihlava. Nechte se bavit. Všechny ženy mají bod G na stejném místě. Na konci slova shopping.

0: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
1: Co třeba na delfíny?
0: Do zoo?
1: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
0: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
1: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
2: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com. Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa s kůží 100 gramů za 28,90 a plnotučné trvanlivé mléko Albert litr s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 2.9.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Pacient na smrtelné posteli. Sestřičko, mám ještě nějakou šanci? Bohužel, nejste můj typ.

0: 101.1 FM. Rádio Jihlava. Vaše jednička s českými hity. Rádio Jihlava.
1: Dnes ráno malý holub se schoulil u mých dveří, jen tlukot srdce v peří a proti němu svět, svět plných bitých frů.

rozumět. A co když rozuměl mi já? Maně vzpomněla si na strašně dávné časy, na noci dětských let.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Jirkovi se narodí syn a chlubí se v hospodě. Představte si, je úplně stejný jako já. Z toho si nic nedělej, hlavně, že je zdravej.

0: nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.
1: Ještě jsem nespal, milá, a už asi nezaberu. Ne prášky nechci,

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Tyhle dopisy některých opravdu jsou tak nádherné, že stojí za to je přečíst. Napsal mě ho a předal mě ho tady, v téhle hospodě, Oldřich Čal Plachta. Ze Slavkoho, no, vypadá to jako vymýšlej jméno a je to krásný. Proč jsem unavený, se to jmenuje. Proč jsem unavený? Populace v naší zemi je 10 milionů lidí. 5 milionů je v důchodu, takže zbývá 5 milionů na práci. 2 miliony jsou na školách, to znamená, že 3 miliony pracují. 1 milion je ve vládě, policii a na okresech a jiných úřadech. 1 milion je nezaměstnaných. Takže na práci zbylo 1 milion pracujících. 620 tisíc je v nemocnicích nebo nemocných. 379 998 je ve vězení. Takže zbývají 2 lidi na práci. Ty a já. A protože ty sedíš na prdeli a čteš tento list, není divu, že jsem tak strašně unavený.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

Zapomenem na to, co bylo před náma, je nový den. Zas vyjde slunce až tam, kde budem jen ty a já ruku.

0: Rádio Jihlava 101.1 FM.
1: Rádio Jihlava
0: 101.1 FM. Rádio Jihlava. Vaše jednička s českými

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Surio Mario, a ještě nám řekni, jaké máš plány do budoucna.
2: Plány mám, ohromné plány máme, Suřičku Marušku, do budoucna, ohromné plány. Od ministerstva kontroly dostali jsme objednávku na 86 tisíc bambusových rakosek na neplatiče daní. Teď zde bude vládnout i nějaký pan Berňák. A pan Berňák chystá velikou akci.
1: Co tam víš, jakou akci chystá pan Berňák?
2: Chystá akci, ty budeš teď platit. Ukaž výplatu, jako dostali si. Rozděl na dvě hromádky. Tu menší si ve malou domů. Nemáš, jo? Nedáš, jo? Tak z domičku hejdi ven.
1: Surio, nestraš nás, tak strašný to snad nebude. Jak ty to vidíš do budoucna?
2: Nechci být špatná Libuš, ale vidím tu černě.
1: Jaká Libuš?
2: Prorok špatný.
1: Kněžna Libuše.
2: No.
1: Kněžna Libuše.
2: A jako kněžna Libuše vidím svýma čikmýma očima, že zde nic rovně už dělat nebude se.
1: Ale ty jsi pesimista. Koho, jak jsem se tedy už ptal, budeš volit v příštích volbách?
2: Jako většina daňových poplatníků zde budu volit SOS. A budu volat Spendlohnlo. Neserte mne levý pravý. Já chci zůstat zdravý.
0: Nejpohodovější

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Dobré odpoledne, vážení přátelé, děkuji za vlídné přijetí. Je neberte vážně, pochopitelně, bude by řekli, že přivedli blbce. Ale jenom nemůžu pochopit, proč toho dělají takovou kovbojku. To je jejich aranžma, že jako přicházím a zase nepřicházím. Já už jsem ve věku, když si nemůžu dovolit dělat velký drahoty. Takže než přijdu, jsem protivnej. A teď ty fámy, co o mě běžej. Když někdo poslouchá horníčka, tak mě čeká na koni s lasem. A když zase poslouchají menšíka, tak čekají dětka v rozkladu. Já s tím mám dost problémů v soukromí. To není anekdota, mně se stala taková věc, my tam na Letní máme obchodní dům Brouk a Babka. Ano, všude mají prior, my tam máme ještě nějaký přežitek, nebo co. Ale pravdivý název to je, až babi tam chodí. Já tam dokonce viděl i Brouka jednou. A já tam procházel ty místnosti v okamžiku, když současně se mnou tam procházely dvě báby, nahluchlí a šeptali si. Prostě řvali na celý barák, vejfuky naběhlí. Já povídám, tak těmhle se nesmím dostat do spáru, jinak si večer na jevišti ani nevrznu. To víte, Národní divadlo, tam musíme křičet, tam jsou drahý lístky. Tak jsem chtěl proklouznout a v tom ta jedna baba mě uviděla, pa heleho, sovák. Ale žádná radost v tom nebyla, jako že by byla můj fanda, jako když vidí netopíra, nebo hada. To je ale dědek, řekla ona, a přitom sama vypadala, jako když byla dva dní pohřbená. A jsem si řekl, pozor. Pozor, tohle to je stařecká nekritičnost. To se stává mužským i ženským, na to musíš dát pozor, abych nezapomněl, ovšem ta druhá bába, to byl inteligent. No jo, tato zachránila, tato společensky zvedla. Povídá, no jo, dědek, ale krásnej.
0: Hravé léto na rádiu Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Mo. Rybarbora. Ježíš, kde ta baba je zase?
2: Ahoj, lásko moje.
3: No tak, prosím, teda.
2: My už jsme spolu dlouho nedělali, veď, no zase děláme spolu. Já se na tebe těšil, teda ty si ukaž se mi.
3: Lháři,
2: ty seš kočka dneska, no já se musím držet. No to víš, já tě dlouho neviděl, ale ty vypadáš. Porra.
3: Já dabing prakticky nedělám, že jo? To přece není umění. To dovede každý, že jo? Otvírat pusu podle toho druhýho, no. No ale co tobě budu povídat, že ty tu stojíš od rána do večera. Tak co to je dneska za film, co děláme?
2: Jo, to ti můžu říct.
3: No.
4: Takže ano. Tady to někde napsaný název toho filmu, počkej. Pach smrti, drama.
3: Ježišmarja, pach smrti.
4: Jo.
3: A do kolika tady budem smrdět? No to je jedno, hele.
4: Dobře. Tak já myslím, že by nám mohli napřed pustit ten kousek, který tady máme
3: dobře,
4: nadabovat.
3: Dobře.
4: Rejžo, puste nám zatím ty obrázky, ať se na to podíváme, jo?
3: Ježišmarja. On v tom dělá Nicholson. Toho
4: mluvím já. Oni jak říkají, že jsem mu dost podobnej, tak proto mě ho často dávají.
3: Co je to tam za babu? No v té posteli.
4: To je jeho maminka.
3: Jeho matka?
4: No.
3: Jako Nicholsona?
4: No.
3: No to je vyloučený, ten vůbec není podobnej. A kdo jí bude mluvit? Žež ta je ošklivá. Nějaká stará herečka, že jo?
4: Jo.
3: No a to na ní budeme čekat? No to snad ne. A kdy tam přijde ta milenka?
4: Čí milenka?
3: No toho Nicholsona přece.
4: A proč jako?
3: No proč? A koho tam teda vlastně dělám já?
4: Já myslím, že ty právě máš namluvit tu moji starou, rozkošnou, sympatickou, umírající maminku.
3: Já jsem sem vůbec lezla.
4: Já si myslím, že to nebude takový problém, to budeme mít hned hotový.
3: Ale
4: tady máme někde ten text, tak pojď si to zatím na nečisto přečíst, aby jsme si to omluvili a pak to sfoukneme na poprvé, jo? Tak pojď, hele, tady.
3: No vidím, tady, no.
4: Mami, jsem tu u tebe. Co říkáš? Mami, já tě neslyším.
3: Byl tu byl. Tak byl nebo nebyl?
4: Můj bratr byl, tu ještě není. Snad později, mami. No, to je jednoduchý. Takže já si myslím, že můžeme,
3: no.
4: Jo?
3: Smrkneme,
4: takže...
3: Sluchátka si vezmeme, ne?
4: Jo, dobře, abychom to slyšeli. Ten... Tak Rejžo, my jsme celkem ready, tak nám to puste, my to zkusíme, jo? Jsem tu u tebe, mami. Co říkáš? Mami, já tě neslyším. Mami,
3: byl tu byl?
4: Já tě
3: tak
4: neslyším.
3: Byl nebo nebyl? No
4: to je brzo
3: no
4: zase, ale... Nech mě domluvit. Musíš přesně podle ní, musíš
3: no
4: na ní koukat.
3: Ty?
4: No a jak to, že ona to stihne?
3: No protože ona mluví anglicky. Já bych chtěla vidět umírat česky.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: šel na čáře, v pásmu, ne, s Britou. To je můj německý občák, čistokrevnej. A jednou vidím, že Brita větří, jo. Tak jsem jí pustil na dlouhou. Už jí ta hnala, ty vole, asi po 5 kilometrech. Už na takovou paseku, takový divný místo to bylo, jo. Tak jsem se prostě tak nenápadně periferně rozlídl. A jenom vidím, že tamhle periferně se někomu blízkají křoví hodinky. Taky, že jo, už je chlapík, narušitel hranic. Takovej, co nemá zrovna co ztratit, tohle, co tě odprásne ani cvaj. Brita ho viděla, tak ho začala vyštěkávat. Uši. Ty vole. Jsem měl škorpíka, jo, ale než jsem mu začal vytáhnout škorpíka a varovat to, tak chlapík byl rychlejší, viď. Brita to dostala.
1: Co ten chlápek?
0: Čistý průstřel. Tady. Kdyby měl G8, jo, tak nemá hlavu. Že to nefasuju. Ty mě znáš, brácha, ne? Že mě něco tak nerozhodí, ale... Tenkrát jsem kluci brčel, jak malý kluk. Normálně jsem držel Britu náručí a normálně jsem regulárně brčel. Se to nestydím, tato. Už a najednou nade mnou vrtulník, ne? Vidíme, kde dolů. A z něho běží ke mně, už je velitel západního okruhu, plukovník Sochor. A hnedka na mě. A že se tady blbneš, jsi celý, úplně vytěšený. Jsem nic neříkal, já jsem byl z toho z Brity. Pak uviděl Britu, a nejradši Britu a mě, jo. Ten tak mezi zubama řekl, která svině. Ty vole, do toho začal ten narušitel, vole, mekotat, vole, že můj pes ho napadl, ty vole, a že se jenom bránil. Ty vole, hoši, v tom, vole, jsem já chytil nerva. Normálně jsem ještě v klidu položil Britu na zem a napadl jsem mu mezi oči, vole, paragánskou padinu. Máš úder, který je zakončený vrutem, rozumíš? A 50 se mu tomu říká padina, protože to máš 50 na 50. Buď zlehneš nebo vůbec, vole. Tomu se nezvedneš už.
1: Počkej, brácha, když jsi říkal, že už byl mrtvej, ne?
0: Počkej, ty jsi říct jako brácha, že kecám, jo?
1: Tak já nevím, tak ty jsi říkal, že prostě...
0: Jdeš obou, ne? Když ti tady povídám o svý Britě. Už vám nic neřeknu, vole. Ze strany, to je vojenský tajemství.
2: Hravé léto na rádiu Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Vážení přátelé, my jsme tady, abychom odpověděli rádi vaše otázky. Mám takovou smutnou zkušenost, že stačí jeden ukázněný jedinec, aby se dobře míněná manželská poradna zvrhla v protimanželskou. Nebo dokonce v mimo manželskou, tak to bychom neradi.
2: To se nám nesmí stát. Tedy vážení přátelé, my jsme tady proto, abychom vnesli alespoň paprsek světla do nejtemnějších zákoutí lidské duše, abychom rozptýlili mlhu a udělali si pořádek ve svých nitrech. Tedy pořádek je základní věc, že ano. Zatímco v jiných oblastech, například třeba v ekonomice, udělat pořádek je poněkud obtížnější, v erotice se nám to podaří dosti snadno, erotika je nadaleko primitivnější. Tak bych prosil první otázečku. Kdo pak bude ten odvážlivec?
3: Tady.
2: Ano, ano. Pan Brousek, prosím.
3: Co má dělat průměrně slušný muž, aby se na stará kolena nestal záletníkem?
2: No, já snad špatně slyším. Snad jste se chtěl zeptat, co má dělat průměrně neslušný muž, aby se nestal záletníkem.
1: Se záletnými muži si nejlépe poradí ženy sami. Ty velmi dobře vědí, že pomáhá pláč, fňukání. A vůbec to nejhorší je takové to táhlé vití.
4: Tady, tady. Mě by...
2: Prosím, kdo se dá? Lenka Kořínová, prosím.
4: Mě by zajímalo...
2: Mluvte, nejsem bez srdce.
4: Mě by zajímalo, proč u nás není povoleno, aby si žena sama namlouvala muže.
2: No tedy, pokud vím, tak zatím to není nařízeno. Ale... Že by to nebylo povoleno,

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Už se mihnul?
2: Ještě nemihnul, Karle. Čekej.
1: No přátelé, my textaři musíme znát především vkus publika. A do toho vkusu my se potom strefujeme. V tomto případě, jak tedy bylo řečeno, máme stvořit hit pro děti. No a my víme, že dětem se líbí takové ty hlouposti jako ententýky, vašpalíky, čert vyletěl z elektriky ve sklobouku bos, natloukl si nos.
2: Tak já si to hned píšu. Ententýky, vašpalíky.
1: No, my samozřejmě nemůžeme tento vcelku primitivní text předložit dnešnímu dítěti tak, jak stojí a leží. Ty ententýky jsou dobré, jsou rytmické, dětem se budou dobře zpívat. Ale ty špalíky, ty bych vyrazil. Nejsou ani rytmické, ani soudobé.
2: Tak hmoždinky.
1: Správně, hmoždinky.
2: Takže ententýky, dvě hmoždinky, čert vyletěl z elektriky.
1: Tak čert, přátelé, ne. To by nám dopravní podnik dal. Nějaký šťoural by si to ještě vyložil, jakože cestovat v hromadných dopravních prostředcích je snad nějaké peklo, nebo co. Takže v naší písni pojede tou tramvají dnešní normální mladý člověk. Bez kopyt, bez rohů, bez ocasu. A proč by měl cestovat tramvají, když dnes může použít metra?
2: Ano. Jo? Takže teď to máme.
1: A z toho metra nám samozřejmě nevyletí, ale slušně vystoupí, prosím tě.
2: Takže teď to máme takhle. Ententýky, dvě hmoždinky, tak. Mladý člověk šel z metra.
1: Ano.
2: Bez klobouku. Text. Bez klobouku bos.
1: Další nesmysl, že? Mladý člověk, přátelé, mladý člověk a bos. U čerta, tam se to sneslo.
2: U všech čertů.
1: Ano, u všech čertů by se to eventuálně sneslo, ale náš mladý člověk bude samozřejmě obutý.
2: Tak já už to mám takhle.
1: A nebál bych se dát mu tam do toho průvanu čepici.
2: Dobře. Jo? Tak teďkom to máme takhle. Ententýky, dvě hmoždinky, mladý člověk šel z metra. Byl v čepici a obutý,
1: ano.
2: Natloukl si nos.
1: Tak vy sami cítíte, že teď je třeba odstranit poslední závadu. Jak si může natlout si nos, když ani nemůže vystoupit, dokud vlaková souprava nezastaví?
2: Myslím, že už to mám. Ententýky...

101.1 FM, Rádio Jihlava, vaše jednička s českým

dopis s adresou nebe, hvězdy ti na něj posvítí. Představ si, že mě máš vedle sebe, já to tu jistě

0: adresou nebe ti píšu dopis, snad ti ho anděl doručí.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Víte, on taky koeficient inteligence slepice a takovéto manželky není tak příliš rozdílný. A za druhé, prosím, to všechno, co taková žena říká svému ženáči doma, takové ty řeči, a už se to nepřeju, a tady, když se přišel pozdě z nebe, tak jde to smil. Kamarádi, ať mu klíče a to... No to všechno se dá prakticky odkdákat. Na to je škoda používat lidské řeči a naší krásné češtiny. To má svou hodnotu zvukomalebnou, to jistě ano, ale kdybychom to zapsali, zjistili bychom, že myšlenková a intelektuální potence toho je na úrovni slepičího kdáku. Takováto slepice domácí, pozor, takováto domácí slepice není neškodný tvor, ba právě naopak. Velmi nebezpečný tvor, velmi nebezpečný. Ona má totiž takové veliké fiktivní, imaginární, pomyslné, ale o to nejméně účinné nůžky, kterými přistřihuje tomu svému ženáči křídla. Kdyby mu náhodou narůstala. Kdyby hrozilo nebezpečí, že by se v té hlavě ještě mohla narodit myšlenka. Nějaký vznět, touha po rozletu, ještě potřeba něco od sebe nebo od života chtít, vezme slepice nůžky a šmik, křídla ustříhne, aby se životem spíš ploužil, než létal. Má to logiku, taky se líp do té cely vejde. Když takový ženáč má volno, když má vycházku, tak si vyjde do hospody mezi ostatní ženáče a fotry. Musím vysvětlit, fotr to není otec někoho, ačkoliv je to tedy od německého fáta. Fotr to je mentalita, to je předčasné odumírání smyslů a duševní lenost. To může být 20-letý kluk a vy poznáte, že to je fotr. Že to po 30 zabalí, stáhne roletu a řekne, maminko, zavíráme, karneval se nekoná. A teď už si jenom bude plnit břicho, polírovat automobil, valit si svou kuličku, ten svůj kapitálek, erotiku i sex pověsí na hřebíček, anebo aby to bylo ještě bezpečnější, to zavře do šuplíku a fotrovat jí dál. Ten si vyjde do putiky mezi ostatní ženáče a fotry, tam si uleví velice tlustým, uzeným fórem o manželství, o své ženě mluví moje stará, nebo mamina, velmi povznášející, že ano. To navozuje přímo erotické dusno, že? No, vrátí se domů a živoří dál.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

abych na cestu sedal. Velikán křídly zamával, vítr je příhodný a stálý, za námi slunce mosty pálí, tak proč bych ještě vyčkal?

cigaret a dýmek. Ty žiješ jenom ze vzpomínek a já se stále nevracím. Námořní mapy pokryl prach, mé knihy nikdo neutírá. Nevíš, zda právě neumírám, tam někde na ledový.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Já bych chtěl vzpomenout na jinou historku, která se týkala pana Skácela. My jsme hráli Sofoklovu Antigonu ve Štybicově překladu. Jeden z nejobtížnějších překladů, jaký vůbec existuje. A já hrál postavu Kreonta, 2600 veršů. Na začátku celé té hry jsme seděli otočení zády k publiku, ale už na scéně, a líčili jsme se a připravovali se na začátek. A já jsem udělal to, co herec absolutně nesmí udělat. Já si začal opakovat text a dospěl jsem do 5. verše. A dál jsem nevěděl. A teď jsem si říkal, mám jít dolů, mám si to v šatně ještě přeříkat, přečíst, nebo co s tím. A teď slyším, jak už kolega zatloukal, říká, přichází Kreont, vládce thébský. Tak říkám, no nic, půjdu, snad to naskočí. Vešel jsem tam, odříkal jsem to do toho 5. verše a tma. Ticho, nic, absolutně. Teď najednou, to je pro herce strašný moment. Jo? Ono v podstatě se nic neděje. O co jde? Já bych normálně se uklonil, vstal bych, řekl bych, promiňte, já dneska nevím. Někdy jindy přijďte zase. Že? Zastavte se třeba příští týden, já už budu vědět. Dneska to prostě nevyšlo. A vy byste odešli a bylo by to všechno v pohodě. Ale ne. V tu chvíli vám prolítne hlavou celý život, loučíte se s příbuznýma, všecko vám to letí, nevíte, co udělat, a roste palma. Ten čas se prostě naddimenzovává na té scéně a v první řadě pan Skácel. A já najednou, on se na každý představení díval takovým zvláštním způsobem, on měl sklopený obočí, on měl po Brežněvovi druhý největší, ale daleko hezčí. A teď najednou vidím, jak to obočí se zvedá, já se upřel do těch jeho zraků a najednou to udělalo lup, to naskočilo a já odříkal 12 úplně nových Sofoklových veršů ve Štybicově překladu, který nikdy, ani jeden z těch autorů nikdo nenapsal. Po těch 12 verších jsem se napojil na originál a dokončil jsem. A po představení pan Skácel... Po představení pan Skácel říkal, člověče, vy jste básník. Já říkám, ne, kde pak? No, to byly kvalitativně stejné verše, jak u toho Sofokla. Já to poznám, já říkám, vy jste básník, protože kdyby vy jste tam neseděl v té první řadě a já neviděl ty vaše oči, v životě bych to neřekl, v životě by mě to nenapadlo. On říká, vidíte, to je zase námět k úvaze, to je prostě proto, že mi ten mozek málo využíváme. Mějte se a odešel.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Ale já bych se vrátil k tomu problému té francouzštiny. My jsme ji vypustili, chtěli jsme se učit anglicky, protože nás zajímalo, co zpívají Beatles. Ruštinu jsme museli, že to prostě si pamatujete, ta byla hodně povinná tenkrát. Latina nás taky docela bavila. No a francouzštinu jsme nechali plavat a paní profesorka nám vždycky na konci toho roku dala milosrdně čtverku, přestože věděla dobře stejně jako my, že jsme na pět všichni. Ale my jsme těsně před absolvováním závěrečného ročníku s jedním kamarádem zlobili už tak tu paní profesorku, že ona už to prostě nemohla přehlídnout a nechala nás propadnout. Veškerý přímluvy, veškerý prosby, nic nepomohlo. My jsme tu pětku dostali a já musel absolvovat reparát po prázdninách a opožděnou maturitu. Díky tomu jsem se stal hercem, protože já chtěl studovat žurnalistiku a bez maturity tam nebrali. A jediná škola, kam brali bez maturity, když člověk měl talent a při troše štěstí, byla Janáčkova akademie muzických umění, kam jsem se přihlásil, protože mě to doporučila třída a říkala, celou dobu tady děláš amatérský divadlo, během školy talent máš, co tam nejdeš, a šli se mnou a já ty přijímačky tam udělal. Ale pak jsem se vrátil k tomu reparátu. V čele té reparátní komise seděl ten náš oblíbený pan ředitel, už na mě pomrkával významně. A já jsem během těch prázdnin studoval francouzštinu u kamaráda, který ve Francii skutečně studoval. Čili já jsem se za ty 3 měsíce naučil relativně víc než za ty 3 roky. A protože už jsem měl v kapse přijímačky hotový na jamu, tak jsem vešel s patřičnou sebedůvěrou a pozdravil jsem tu komisi bonjour, mesdames et messieurs. Oni říkali, on vás ten humor hned přejde. Řekněte nám, jak jste se měl o prázdninách. Pochopitelně francouzsky. A já, protože jsem trošku počítal s tím tématem, tak jsem spustil dans les vacances, si parti de comment sujet, avec sport de participation. Ona se zarazila, ta paní profesorka říkala, ale on soudruhu řediteli vážně neuměl, opravdu neuměl. A ten ředitel řekl, mlčte, prosím vás, pokračujte, Miroslave. Já to musel dokončit, že jo, tak jsem to dokončil. On mi řekl, já se vám omlouvám, Miroslave, ale jednička už to být nemůže, já vám můžu dát maximálně 2. Nebudete se zlobit? Říkám, ne, já to beru, to je dobrý. A šel jsem k němu maturovat z ruštiny, což byl poslední předmět, který mě ještě do maturitního výčtu scházel. No, tam už jsem se těšil, že jo. Přišel jsem tam, teď jsem měl z toho váčku vytáhnout tu otázku. On byl bývalý důstojník, ten pan ředitel, tak řekl, zpět, položím otázku sám. Všichni se rozklepali takhle, že jo, až viděli, že mě skoupe. A on řekl, vy skloňujte mi číslovku adin. Já jsem začal adin, bez adnavo, adnamu, adno, stačí, píšu adin, běžte.

0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.
1: Konečně se tedy dostáváme i k Cimrmanovu dílu opernímu. Chtěl bych říct několik slov o jeho největším výkonu v této oblasti, o jeho 7hodinové opeře Panama. Zkomponovat toto mohutné operní dílo, k tomu mu byl příkladem slavný italský skladatel Giuseppe Verdi, který, jak známo, složil k slavnostnímu otevření Suezského průplavu operu Aida. Ovšem, na rozdíl od Verdiho, nechtěl být Cimrman pouze autorem slavnostní zahajovací opery, nýbrž také autorem panamského průplavu samotného. V roce 1894 píše dopis francouzskému inženýru Lesepsovi, který totiž v letech 1879 až 1888 začal panamský průplav budovat. Ale jemuž byla vládou Spojených států další účast na tomto projektu odřeknuta. Cimrman počítal najisto s tím, že vedení prací po Lesepsovi převezme. Měl totiž ve Spojených státech řadu vlivných známých, kteří se mu v dopisech často zmiňovali o tom, že se na ně může kdykoliv obrátit, kdyby cokoliv potřeboval. Nemyslete si, že to byli známí jen tak ledajací. Byl to například George Kulikovský, vyhlášený washingtonský cukrář, nebo Jim Hronek, což byl podnikavý obchodní cestující s pánskými vestami ze světoznámého obchodního domu Westinghouse. Pod dojmem těchto známostí se Cimrman tedy rozhodl, že napíše inženýru Lesepsovi dopis. Takže píše. Konečně je to tady. Milý pane inženýre. Lajky ponechme v iluzi, že stavba průplavu vyžaduje geniální mozek. My oba přece víme, že nejde o víc než o veliký rigol. Jehož praktickou projekční stránku obstarají dva inženýři s dostatečným množstvím kolíků a s patřičně dlouhou šňůrou.

0: Slovenci vyžadují problémy sekundární, totiž ubytování, doprava, strava, hygiena a nářadí 300 tisíc kopáčů, s nimiž pro Panamu počítám. Nářadí jsem rozvrhl takto. 100 tisíc trakařů, 100 tisíc lopat a 100 tisíc krumpáčů. 4 rezervní. Hlavním problémem bude hygiena. Tak veliké množství kopáčů ponecháno po hygienické stránce bez usměrnění je schopno zdevastovat i denně 4 hektary krajiny. Proto budou po obou stranách vytyčeny pásy v šíři 50 metrů, takzvané fekálconen. Po jejich zaorání vzniknou po obou stranách okrasné květinové pásy, takzvané blumenzonen. Tak tolik z dopisu Járy Cimrola inženýru Lesepsovi. Pokud jde o operní zpracování, tak si tady všimneme jenom poslední dramaticky vypjaté scény. Ocituju vám z obsahu opery. Stavba panamského průplavu je před dokončením. Mexický kopáč Fernández Baraba, předák první pracovní čety, naposledy máchne krumpáčem a vody dvou oceánů se s mohutným zašuměním spojí. Jásot 10 000 pracujících se nese nad kanálem. Jen tak na okraji tato scéna měla být nejmasovějším výjevem v dějinách opery vůbec. Mělo v ní vystoupit 7 000 statistů, nejpilnějších kopáčů. Cimrman právě počítal s tím, že příslib účinkování v opeře pozvedne pracovní morálku, zejména u líných italských čet. Projekt panamského průplavu zaslal Cimrman do Washingtonu a netrpělivě očekával odpověď. Ovšem kancelář Bílého domu mu veškerou dokumentaci vrátila s poukazem na to, že práce na průplavu byly již svěřeny americkému inženýru Goethalsovi. Cimrman americké vládě obratem sděluje, že kromě projektu průplavu zpracoval i slavnostní operu k jeho otevření a že je pro něj už zhola nemožné nahradit ústřední postavu opery Panama, totiž stavitele Cimrmana, nějakým stavitelem jiným. Dokládá to například ukázkami z libreta, tak třeba srovnání rýmů z prvního dějství opery dopadá takto. Tak v původní Cimrmanově verzi se zpívá: kanál velký na mysli ti tane, vyslov se jasně, Cimrmane. No, a verze navrhovaná americkou vládou: kanál velký na mysli ti tane, vyslov se jasně, Goethalsi. Čili každému je jistě zřejmé, že by to znamenalo úplnou destrukci rýmového aparátu. Avšak americké úřady zůstávají ku podivu k Cimrmanovým vývodům hluché. Marně chodí do Bílého domu cukrář Kulikovský z Indiány. Panamský průplav přece nakonec tedy dokončuje Goethals. Avšak Cimrman uštědřuje vládě USA morální políček. Na sjezdu abiturientů vídeňské reálky prohlašuje, že souhlas k veřejnému provozování opery Panama nikdy nedá. A svůj slib dodržel. A tak zůstává toto olbřímí dílo operní uzavřeno v archivech Březnického zámku a na jeho noty, v nichž je zakleto tolik latinskoamerického vzruchu a české zpěvnosti, tiše sedá prach. Děkuji za pozornost.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Rádio.